0: co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
1: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě.

0: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy.
1: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
2: Tohle je Klasik Praha.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Výhry. Slevy. Zábava.
2: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
3: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
2: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
3: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
2: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
4: Tahitské léto v Aquapolis Praha už je tady.
5: Zábava vlny tobogány.
6: Co vás čeká?
5: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
6: Plno tobogánů a skluzovek.
5: Tak všichni rychle do plavek.
6: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
5: Relax, drinky, animace.
6: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
5: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
4: Aquapolis Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Víc na aquapolis.cz.
2: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
7: Klasik Praha.
8: Klasik Praha.

0: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
1: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak směla dohoda.
2: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
3: Ahoj, zdraví vás Albert z Autoštěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás. Autoštěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto@štěpánek.cz.
4: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
5: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet, vaše outletová destinace.
6: Posloucháte Klasik Praha.

0: vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.
1: Pěkné úterní jitro 4. srpna. V dnešním ranním vysílání vás pozvu do Gdaňsku. Zavítal jsem tam minulý týden během cestování po severu Polska. Podíváme se do tohoto přístavního města společně na sídlo Baltské filharmonie Friedricha Chopina. Přeji vám příjemný poslech.

úpravě pro čtyři violončela jsme slyšeli píseň Jaroslava Ježka Voskovce a Wericha Nebe na zemi. Šlo o instrumentální podobu, a tak žádná slova nezazněla. Za to jsme slyšeli hrát čtyři skvělé violončelisty: Petra Špačka, Ivana Vokáče, Jana Zemena a Matěje Štěpánka, kteří se dali dohromady a vytvořili seskupení Cello Republic. Je 7 hodin a ještě připočítejme 4 minuty. Naše ranní vysílání už má po své první skladbě a za chvilku zazní další, a ta bude pocházet z dílny Friderika Chopina. Zaposloucháme se do Nocturna Esdur v podání Mariana Kjepury. A to záměrně, neboť právě po tomto slavném skladateli a klavírním virtuózovi je pojmenována i Baltská filharmonie, kterou najdete ve městě Gdaňsk. Baltská filharmonie Friderika Chopina. Její sídlo v tomto přístavním městě je neuvěřitelně zajímavé. I to, z čeho vlastně vzniklo toto sídlo hudební společnosti. My se právě do Gdaňsku v dnešním ranním vysílání podíváme, ale až po několika skladbách.

Marian Kjepura dohrál Nocturno Esdur Friderika Chopina v 7 hodin a 9 minut. Za chvíli se rozeznějí tóny Henryho Purcella a my se zaposloucháme do části z opery The Fairy Queen, Královna víl. Uslyšíme dvě části v podání Freiburského barokního orchestru pod taktovkou Thomase Hengelbrocka. Ale ještě předtím je tu předpověď počasí pro dnešní den. Momentálně máme v Praze kolem 22 stupňů Celsia a ty stupně budou stoupat do konce dnes odpoledne až k 38 v hlavním městě. Bude jasno až polojasno a odpoledne a večer se při přechodně zvětšené oblačnosti mohou výjimečně vytvářet přehánky nebo bouřky.

Dozněla opera, respektive části z opery Královna víl Henryho Persla. Hrál Freiburský barokní orchestr pod taktovkou Tomase Hengelbrocka. 7 hodin 12 minut a za chvíli hudba filmová Ennia Morriconeho. Uslyšíme hudbu z filmu, který poprvé viděli diváci v roce 1998. Filmu Legenda o roce 1900. Hrát nám bude Mnichovský rozhlasový orchestr pod vedením samotného autora Ennia Morriconeho. A rok 1900 to byl také rok, kdy automobilů bylo opravdu velmi poskrovnu. Dnes těch automobilů je hodně a tak dochází k mnohem víc dopravním nehodám než tehdy. Jedna z nich je hlášena i dnes ráno, a to teď v Náchodské ulici.

0: Klasik Praha.
1: U příležitosti svého letošního vystoupení na Pražském jaru byl v březnu hostem Rádia Klasik Praha mezinárodně úspěšný tenorista čínského původu Kang Wang. V letní repríze pohovoří o pěvecké technice, roli opičího krále, videohrách i svém oblíbeném českém desertu. Reprízu poslouchejte v úterý 4. srpna od 19 hodin na Klasik Praha.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století.
3: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
5: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
6: Datart pořádá Maxi výprodej.
7: Cože? Maxi výprodej?
6: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
7: Tak to je další level.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
2: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Doznělo presto třetí část koncertu pro klavír a orchestr G-dur Maurice Ravela. Hrál nám orchestr PKF Prague Philharmonia pod taktovkou Emanuela Vioma a solo měl Andrew von Ayen. 7 hodin 26 minut a úterý 4. srpna posloucháte ranní vysílání Rádia Klasik Praha, ve kterém se vydáme na sever Polska a můžeme se tam podívat na spoustu zajímavých budov. V Gdaňsku najdete budovy podobné, ale jen opravdu podobné. Třeba budovám v Amsterdamu jsou úzké a vysoké. Jedna z těchto budov je určená pro kulturu a není úzká a není ani vysoká. Je to nádherná rozlehlá cihlová stavba a sídlo Polské Balské filharmonie Friedricha Chopina. Samotný symfonický orchestr byl založen už v roce 1945 a to těsně po druhé světové válce. První koncert se konal 29. září v Sopotech. Pokud někdo znáte Gdaňsk, Gdyni a Sopoty, pak si určitě vybavíte, že hranice mezi těmito městy vlastně neexistuje. Je to takzvané trojměstí. A tak můžete volně přijet z Gdaňsku do Sopot a v zápětí se ocitnout ve Gdyni. Sopoty jsou krásné, téměř lázeňské město. Ale my se opět vracíme do Gdaňsku, abychom se tam podívali na sídlo Gdaňské filharmonie, tedy dnes už od roku 1993 pojmenované jako Balská filharmonie Friedricha Chopina.

Slyšeli jsme druhou část mise papé Marcelli, tedy mše papeže Marcella od Giovanni Pierluigi da Palestrina. Zpíval nám soubor The Sixteen pod vedením Harryho Christofroze. Je 7 hodin a 33 minut. Jak už jste slyšeli v úvodu dnešního ranního vysílání, dnes jsme se vydali s ranní hudební nabídkou na návštěvu Gdaňské filharmonie. A tu najdete pochopitelně v tomto přístavním městě, ale až se jím budete procházet, jen těžko si budete moci uvědomit, že budovu, kterou vidíte před sebou, vlastně nyní okupuje hudba. Že to je budova totiž industriálního stylu. Je celá vystavěná z režných cihel a má výrazné dekorativní prvky. Původně totiž celá budova nebo komplex budov sloužil jako elektrárna, která byla vystavěná v roce 1898 a sloužila jako elektrárna až roku 1996. Teprve poté se začalo s rekonstrukcí a právě pro kulturní účely. Ta budova sama o sobě je zajímavá a byla vyhlášená kulturní památkou, protože nese nejenom význam pro dějiny Gdaňsku z hlediska zásobování elektřiny, ale pochopitelně najdete i spoustu pěkných dekorativních prvků a celý komplex je sám o sobě zajímavý.

0: Miroslav Kejmar nám dohrál solo ve třetí části koncertu Esturu pro trubku a orchestr Josefa Haydna. Doprovázel jej komorní soubor České filharmonie pod vedením Petra Škvora. Je ještě 7 hodin 39 minut. Do 8 nám tedy zbývá téměř 20 minut a my se budeme moci zaposlouchat ještě do dalších skladeb. Tou následující je hudba Henryka Goreckého. Uslyšíme druhou část ze 3 kusů ve starém stylu. Hrát bude symfonický orchestr Polského rozhlasu pod taktovkou Antoni Vita. A ta skladba zazní záměrně právě dnes, neboť si vyprávíme o polské hudbě, především o sídle Polské baltské filharmonie Friedricha Chopina v Gdaňsku, kterou, až budete procházet městem, si budete moci zaměnit za elektrárnu, a skutečně ta budova původně takovému účelu sloužila a sloužila mu více jak 100 let. V roce 1996 v této elektrárně byl ukončen provoz a o 2 roky později se začalo s rekonstrukcí, a to pro účely kulturní, proto aby mohl vzniknout krásný velký koncertní sál. A nejenom ten velký koncertní sál pojme až 1100 posluchačů. Další sál, komorní sál nebo jazzový sál, ten má určeno místo pro 200 posluchačů. A ještě najdete v tomto komplexu budov Baltské filharmonie Friedricha Chopina v Gdaňsku 2 multifunkční sály a obrovské foaje, ve kterém se konají výstavy. Součástí komplexu je také hotel a veliká restaurace přes 3 patra, kterou určitě stojí za to navštívit. Necháte tam sice hodně peněz, ale třeba kafíčko je možné si tam dát a alespoň se podívat na unikátní velkoprostorovou malbu přes 3 patra, která mimo jiné připomíná to, jak se v Gdaňsku kdysi žilo. Jinak po celé budově najdete murály, to jsou ty nástěnné malby, které u jednotlivých sálů připomínají, že jste právě ne v elektrárně, ale už v kulturní instituci, ve které můžete poslouchat nádherné tóny. Třeba Henryka Goreckého.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

Symfonický orchestr Polského rozhlasu pod taktovkou Antoni Vita nám dohrál druhou část neoklasicistního díla z Henryka Goreckého. Byl to jeden ze tří kusů ve starém stylu. Za pár vteřin bude 7:45 a my budeme poslouchat ukázku z díla Gustava Mahlera. Uslyšíme pátou část symfonie číslo 3 D mol. Hraje Česká filharmonie pod vedením Semjona Byčkova a zpívá Pražský filharmonický sbor, a to za doprovodu také dalšího souboru Pueri Gaudentes, solo má Katriona Morzin.

0: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
1: Kdy jste se naposledy zastavili? Hodinu od Prahy. Terapie tichem CZ.
2: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
3: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
4: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
3: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
5: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Slyšeli jsme hudební žert Johanna Strause s názvem Perpetuum mobile. Hrál nám soubor Europa Symphony pod vedením Wolfganga Gröse. Za 3 minuty bude 8 hodin a my stále ještě máme možnost poslouchat jednu skladbu v rámci první hodinky dnešního ranního vysílání Rádia Klasik Praha. Bude to variace číslo 1 z kvartetu C-dur Wolfganga Amadea Mozarta. Hrají nám Paul Fried, Viktor Romanul, Robert Barnes a Ronald Feldmann.

0: To byla ukázka z díla Wolfganga Amadea Mozarta, třetí část kvarteta C-dur. Máme 7 hodin 59 minut, za chvíli se zaposloucháte do znělky zpráv a informací z domova i ze světa a poté opět do hudby. Máme pro vás hned jako první skladbu v druhé hodince ranního vysílání připravenou hru Elena Feinberga, který nám zahraje skladbu George Gershwina Zatleskej.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Příslušníci celní správy České republiky odhalili gang překupníků chráněných druhů papoušků působící v několika krajích a zajistili asi 100 ptáků. S odchytem a zajištěním zvířat celníkům pomohli zoo v Praze, Zlíně a Ostravě. V ostravské zahradě také papoušci nalezli dočasné útočiště. Kubánská energetická síť v pondělí opět skolabovala, informovala v noci na dnešek agentura Reuters s odvoláním na státní média. Vláda se mezitím snaží síť zprovoznit poté, co se obyvatelé ostrovní země, včetně Havany, od neděle ocitli v naprosté tmě a bez dodávek elektřiny. Nová výstava Ze stínů ke světlu ukazuje osudy židovských knih zabavených od 30. let 20. století do roku 1943 nacistickými institucemi. Návštěvníci si budou moci prohlédnout několik desítek znalezených knih, dozví se informace o hebrejských tiskárnách a nakladatelstvích a o estetice židovské náboženské literatury i o původních majitelích. Expozice je pro veřejnost k prohlédnutí zdarma v galerii Clementinum od 4. srpna do 4. října. Dnes očekáváme nad Českou republikou jasno až polojasno. V Čechách se odpoledne a večer budou při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle vytvářet přehánky nebo pouřky. Nejvyšší teploty se dnes budou pohybovat mezi 34 až 39 stupni Celsia. V 1000 metrech na horách bude kolem 30. To je ze zpráv o 8 vše. Nyní už budeme poslouchat skladbu George Gershwina Clap Your Hands, tedy Zatleskej.
1: Jsme Klasik Praha.

Slyšeli jsme skladbu George Gershwina Zatleskej v podání Elena Feinberga. Dozněla 5 minut po 8 hodině. Za chvíli uslyšíme romanci Geralda Finciho a hrát ji bude soubor London Concertante Chamber Ensemble. Předtím jsou tu ještě informace pro řidiče o komplikacích v pražské dopravě. Nehoda se stala v Náchodské ulici, tam budete muset zpomalit další zpomalení. Kvůli dopravní nehodě na vás se čeká v ulici Pujmanové a také v komplexu tunelu Blanka. Konkrétně v tunelu Brusnice ve směru ke Strahovu je tam odstavené porouchané vozidlo.

0: Slyšeli jsme romanci Geralda Finciho. Hrál nám soubor London Concert and the Chamber Ensemble a dohrál 2 minuty před 8:45. Nyní se vydáme za tvorbou Johanna Friedricha Reicharta a zaposloucháme se do 3. věty symfonie G-dur. Uslyšíme hrát soubor The New Dutch Academy pod taktovkou Simona Murphyho.
1: S Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

dozněla hudba Johanna Friedricha Reicherta, třetí část symfonie G-dur. Hrál nám soubor The New Dutch Academy pod taktovkou Simona Murphyho a dohrál 16 minut po 8 hodině. Nyní se zaposloucháme do skladby Maurice Dirifle. Uslyšíme 4 moteta na témata gregoriánského chorálu Ubi Caritas a bude toto pěkné dílo Maurice Dirifleho zpívat soubor Choir of Trinity College Cambridge pod vedením Richarda Marlowa.

0: Klasik Praha.
1: Stalo se v posledních letech zvykem nabízet posluchačům koncertů klasické hudby něco navíc. Setkání s protagonisty koncertu před nebo po vystoupení. Co taková talk show obnášejí? To bude tématem dalšího dílu s pondělní premiérou od 19 hodin.
0: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních. Při prodeji nemovitosti rozhodují detaily. Správně nastavená cena, kvalitní prezentace a zkušenost, která dokáže celý prodej dovést k nejlepšímu výsledku. Makléři Century 21 patří mezi nejlépe připravené odborníky na trhu a stojí za nimi 50 let zkušeností světové značky. Řešíte prodej nemovitosti? Jsme tu pro vás. Century21.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
5: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Ladíte Klasik Praha.

Dozněla ukázka z opery La Juive Jacquesa Fromentala Alleviho. Zpíval nám Bernardo Giottia sbor ambroziánské opery a doprovázel orchestr New Philharmonia Orchestra pod taktovkou Antonia de Almedy. Za 2 minuty bude 8:30 a to už budou znít úplně jiné tóny. Tentokrát od Alexandra Porfirjeviče Borodina a budou to tóny symfonie číslo 2 H-moll. Z druhé věty je zahrají hráči Symfonického orchestru Slovenského rozhlasu v Bratislavě pod taktovkou Stevena Gunzenhausera.

0: Dozněla druhá věta symfonie číslo 2 H-moll Alexandra Porfirjeviče Borodina. Hrál symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě pod vedením Stevena Kunzenhausera. Dohrál 4 minuty po půl deváté a my se vydáme za další pěknou skladbou. Tentokrát pochází od Jana Josefa Rösslera. Orchestr Eisenberg vedený Jiřím Sichou nám zahraje druhou část Rösslerovy symfonie C-dur.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

Dozněla hudba Jána Josefa Roesslera. My poslouchali v porání orchestru Eisenberg pod vedením Jiřího Sichy druhou větu symfonie C-dur. Dozněla 5 minut před 9:15 a my se vydáváme za další pěknou skladbou. Tentokrát nám solo zahraje Errol Wilde a doprovázet jej bude symfonický orchestr společnosti RCA Victor pod taktovkou Massima Freccia. Uslyšíme v jejich podání hudbu Edwarda Alexandra McDowella, druhou část jeho koncertu pro klavír a orchestr číslo 2 D-moll.

To byla hudba Edwarda Alexandra McDowalla. Druhá část koncertu pro klavír a orchestr číslo 2 D moll. Hrál nám Earl Wilde a doprovázel RCA Victor Symphony Orchestra pod vedením Massima Frecha. 8:45, čas právě nyní, čas pro hudbu Johanna Sebastiana Bacha. Pro nádhernou kantátu Ježíš zůstává mou radostí zpívá sbor Maďarského rozhlasu a doprovází Fajlonyho komorní orchestr Budapešť vedený Matyášem Antalem.

0: Klasik Praha.
1: Mým dalším hostem je specialistka na úklid a autorka projektu Tady je uklizeno, Anna Kamenická. Získejte praktické rady a tipy k tématu, které zajímá tak nějak všechny. Anna je také hráčkou na housle a flétny, včetně těch irských. A se svým kvartetem spolupracuje se sborem Soniašnik, který vznikl na podporu ukrajinských žen a dětí a pomáhá i u nás v Čechách. S Anou dorazila sbormistrině tohoto tělesa Martina Syrová. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
4: Ahoj, zdraví vás Albert z Auto Štěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás! Auto Štěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto@štěpánek.cz.
0: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

To byla neapolská lidová píseň o blondýnce na gondole. Píseň La Biondita je la blondina in gondoleta. Tu nám zpíval Juan Diego Flores za doprovodu Avi Avitala a Venice Baroque Orchestra. A ještě 5 minut nám zbývá do 9. 5 minut na hudbu Františka Xavera Brixiho. Zaposloucháme se do první části jeho symfonie D-dur.

0: To byla hudba Františka Xavera Brixyho. My se zaposlouchali do první části jeho symfonie D-dur, a to v podání České komorní filharmonie pod vedením Vojtěcha Spurného. Nyní nás už čeká dopolední vysílání Ondřeje Fischera. Zaposlouchejte se do dalších pěkných melodií a také do novinky týdne, kterou má pro vás Ondřej Fischer připravenu už za chvíli. Filip Sichra se loučí a přeje vám pěkné úterý.
1: Je Klasik Praha.

0: Hezké úterní dopoledne, milí posluchači a posluchačky hudebního rádia Klasik Praha. Je 4. srpna, necelých 9 minut po 9. hodině. Svátek dnes slaví Dominik a od mikrofonu rádia Klasik Praha z našeho studia na Smíchově vás zdraví Ondřej Fischer. Dopolední vysílání zahájila teď hudba Gustava Holsta. Poslouchali jsme příjemnou část věnovanou planetě Venuši s podtitulem Zvěstovatel míru. Z Holstovy známé orchestrální světy planety. Šlo o živou nahrávku, kterou před 20 lety natočil dirigent Simon Rattle s berlínskou filharmonií. Mimo jiné v průběhu této hodiny našeho vysílání ještě před 10. hodinou uslyšíme jako obvykle pestrý hudební program skladby různých autorů napříč staletími i zeměmi a také skvělé interprety tuzemské i zahraniční. Mimo jiné zazní třeba Mendelssohn, Šostakovič, Dvořák, také hudba klasicistního skladatele Josefa Reichy nebo hudba filmová a rovněž si ještě před 10. hodinou zasoutěžíme dnes s hudebním festivalem Lípa muzika, který bude jako obvykle probíhat na podzim na Českolipsku a v okolí, včetně přilehlého německého příhraničí. Letošní ročník bude na téma žena a my vám nabídneme v dnešní soutěži vstupenky na speciální program, který pro letošní ročník festivalu Lípa muzika společně připravili mim a režisér Radim Vizváry a umělecká garantka letošního ročníku, flétnistka Jana Semerádová. Ten program se jmenuje La Ramo, bude se hrát v Městském divadle v Turnově 27. září od 18 hodin. No a vy můžete tedy vyhrát dvě vstupenky na tento koncert, respektive tento speciální program v rámci festivalu Lípa muzika ještě před 10. hodinou v našem dnešním dopoledním vysílání. No a právě teď následuje pravidelná rubrika Novinka týdne.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: Novinka týdne, tentokrát na rádiu Klasik Praha, představuje zajímavou nahrávku, která uvádí pro nás méně známý ukrajinský repertoár. Finská dirigentka Dalia Stasevská, kterou české publikum může znát i z několika vystoupení, třeba tady s Českou filharmonií v minulých letech, se narodila v Kyjevě a z otcovy strany má ukrajinský původ. No a kultuře této své, dá se říci, rodné země, která už několik let čelí ruské invazi, se proto rozhodla vzdát hold na novém albu, které se jmenuje Ukrainian Mixtape. Natočila ho se symfonickým orchestrem BBC, jehož je hlavní hostující dirigentkou a vyšlo teď před pár týdny 17. července na labelu Pletun. Název alba Ukrainian Mixtape tedy evokuje audiokazetu s magnetofonovým páskem, na kterou jakoby dirigentka natočila kompilaci svých oblíbených skladeb od ukrajinských autorů, z nichž většina je tuzemskému posluchači asi neznámá. Celé album otevírá slavnostní předehra od Levka Koloduba. Následuje symfonická balada Gražina od Borise Ljatošinského podle básně Adama Mickiewicze. Dále je tam natočeno Nocturno D-dur a skladba Anděl, obě od Fedira Jakimenka. A vše uzavírá předehra k opeře Taras Bulba od Mikoly Lisenka. Tak pokud vám jméno nikoho z těchto skladatelů nic neříká, určitě můžete objevit jejich tvorbu díky tomuto novému albu, ze kterého si teď poslechneme ukázku. Britský časopis Gramophone mu udělil velice pozitivní recenzi a označil ho za hodnotný a obohacující titul a my z něj uslyšíme teď předehru k Lisenkově opeře Taras Bulba. Symfonický orchestr BBC řídí Dalia Stasevská.

Poslouchali jsme předehru k opeře Taras Bulba, kterou podle známé Gogolovy historické novely vytvořil ukrajinský skladatel Mykola Lysenko. Je to tedy jedna ze skladeb, které natočila dirigentka Dalia Stasevská, která sama má ukrajinské kořeny, na nové album, které natočila společně se symfonickým orchestrem BBC, jehož je hlavní hostující dirigentkou. Vyšlo 17. července a představuje tedy pozoruhodný tady u nás poměrně málo známý ukrajinský repertoár. Více o tomto novém albu si můžete přečíst i na našich webových stránkách v záložce Novinka týdne. No a my pokračujeme teď filmovou hudbou. Houslista Renaud Capuçon natočil už dvě alba věnované francouzské filmové hudbě. To první z nich natočil s bruselskou filharmonií a dirigentem Stefanem Denevem a my z něj teď uslyšíme toto téma z filmu Jentl, což je tedy známý muzikál, ke kterému hudbu vytvořil skladatel Michel Legrand.

0: To byla melodie z filmového muzikálu Jentl, v němž hlavní roli stvárnila Barbara Streisandová a slyšeli jsme toto téma, které takto natočil houslista Reno Capison za doprovodu bruselské filharmonie. Za chvíli nás čeká v našem dopoledním vysílání Mozartova hudba, ještě předtím vám prozradí kolega Ivan Lask, kdo bude tento týden ve čtvrteční repríze dalším hostem jeho pravidelného pořadu z archivu osobností.
1: Klasik Praha.
2: V závěru roku jsem pozval do studia hosta, který bude sám zpívat a přinese i nahrávky hudby, kterou rád poslouchá. Michal Kluch vystupuje se skupinou Queenie jako Freddie Mercury. Skupina často hraje v zahraničí, ale můžete ji slyšet i na koncertech po České republice, na které vás pozveme. Za roli divadelní Freddieho Mercuryho byl dokonce nominován na cenu Thálie. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek od 19 hodin. Těší se Ivan Lask.
1: Z archivu osobností.
3: Co poslouchají slavní. Při prodeji nemovitosti rozhodují detaily. Správně nastavená cena,

0: Kdo z vás se ukáže? Aquapalas Praha, tajické léto, zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
1: Klasik Praha.
2: Klasik Praha.

Je krátce před půl desátou a sopranistka Ruth Cízak za doprovodu souboru La Stagione nám teď zpívala závěrečnou část Alleluja z Mozartova známého motetu Exultate Jubilate. Dále si poslechneme Dvořákovu hudbu, bude to jeho slovanský tanec číslo 2 e-moll, ovšem v autorově vlastní komorní úpravě pro housle a klavír, kterou společně natočili Jiří Vodička a David Mareček na své předloni vydané úspěšné album s kompletním Dvořákovým dílem pro tyto dva nástroje.

Tři minuty po půl desáté teď zazněl Dvořákův slovanský tanec číslo 2 e-mol, jak ho autor sám upravil pro housle a klavír. No a hráli nám Jiří Vodička a David Mareček, dva hudebníci, tedy spojení s Českou filharmonií, jeden jako její koncertní mistr, druhý jako její generální ředitel, a společně natočili na album, respektive dvojalbum, vydané v roce 2024, Dvořákovo kompletní dílo pro tyto dva nástroje. Pokračovat budeme Šostakovičem, skladatelem, který má letos výročí, připomínáme si 120 let od jeho narození, zazní první věta jeho druhého klavírního koncertu F-dur v podání Yuji Wang a bostonských symfoniků, a hned po této skladbě si také zasoutěžíme. Jak jsem už avizoval před chvílí, tak dnes budeme soutěžit se skvělým mezinárodním hudebním festivalem Lipa Muzika, který proběhne letos jako obvykle na podzim na Českolipsku a okolí. Letošní téma se jmenuje Žena, tedy ženy budou akcentovány jako interpretky i jako autorky v průběhu celého festivalového programu, který tedy bude probíhat od 11. září až do 2. listopadu. No a uměleckou garantkou letošního ročníku je flétnistka, také vedoucí v souboru Collegium Marianum, dramaturgyně staré hudby Jana Semerádová, a ta připravila společně s mimem a režisérem Radimem Vyzvárym speciální program pro tento ročník festivalu Lipa Muzika, který se bude hrát v neděli 27. září v Městském divadle v Turnově. Jmenuje se La Rameau a, jak už název napovídá, tak bude tedy propojovat barokní hudbu s pantomimou, možná i tancem a dalšími výrazovými prostředky. Tak pokud máte zájem toto představení v Turnově v neděli 27. září navštívit, soutěžit s námi můžete na obvyklém čísle 739 987 987 už za pár minut hned po hudbě Dmitrije Šostakoviče.

Světová klavírní hvězda, pianistka Yuja Wang, nám teď za doprovodu bostonských symfoniků a Andrise Nelsonse zahrála první část Šostakovičova klavírního koncertu číslo 2, což je koncert, který Šostakovič napsal původně pro svého syna Maxima k 19. narozeninám. Ten ho pak premiéroval při svém absolventském koncertě na Moskevské konzervatoři. No a tato nahrávka, kterou jsme poslouchali, ta vyšla loni u Deutsche Grammophon v rámci rozsáhlého kompilačního alba s Šostakovičovými orchestrálními díly. Zároveň loni jsme si také připomínali 50 let od úmrtí a letos si zase připomínáme 120 let od narození Dmitrije Šostakoviče. Za chvíli nám zaspívá Tiburtina Ensemble a my budeme také soutěžit v našem dopoledním vysílání s festivalem Lípa muzika o dvě vstupenky na jeden z koncertů letošního ročníku, který proběhne od 11. září do 2. listopadu v severních Čechách, především tedy na Českolipsku a v okolí, na různých velice atraktivních místech. No a letošní ročník tohoto festivalu, který tedy každoročně přináší skvělou kulturu do tohoto regionu, ten bude na téma žena. No a ženy budou tedy nejen jako interpretky a autorky akcentovány v celé dramaturgii, ale jednu výraznou osobnost tuzemské hudební scény, výraznou ženskou osobnost staré hudby si festival vybral také za uměleckou garantku letošního ročníku. Je to flétnistka a dramaturgině Jana Semerádová. No a ta kromě jiných vystoupení se na festivalu Lípa muzika představí letos 27. září v neděli v Turnově v Městském divadle a bude to speciální program, který je pro letošní ročník festivalu Lípa muzika připravila ve spolupráci s Radimem Vyzvárym. Také tam ještě budou účinkovat Hana Fleková na violu da gamba a Jiří Havrland na čembalo a režie tohoto celého projektu se ujala operní režisérka Magdalena Švecová. Ten projekt se jmenuje La Rameau a v Turnově 27. září tedy zazní díla tohoto francouzského barokního skladatele, které budou propojeny v tomto programu, tedy režií Magdaleny Švecové a pantomimou Radima Vyzváryho. No a vy můžete teď vyhrát dvě vstupenky na tento pořad v rámci letošního ročníku festivalu Lípa muzika za obvyklých soutěžních podmínek, to znamená, pokud jste nic nevyhráli u nás v uplynulých 14 dnech. A pokud mi na obvyklé telefonní číslo 739 987 987 jako první zavoláte správnou odpověď na soutěžní otázku. Doplním ještě, že podrobnosti se samozřejmě můžete dočíst i na webových stránkách festivalu Lípa muzika, to znamená lipamuzika.cz. Tak pokud chcete vyhrát vstupenky na pořad La Rameau 27. září v Městském divadle v Turnově, tak se zeptám, kolikátý ročník, a napovím, že je to půlkulaté výročí festivalu Lípa muzika bude letos probíhat.

0: Doznívá skladba Adoramus te Señor od renesančního skladatele jménem Francisco de la Torre, kterou nám teď zpívali dámy z ženského vokálního souboru Tiburtina Ensemble. No a my jsme během této nahrávky soutěžili o dvě vstupenky na jeden z pořadů letošního ročníku festivalu Lípa muzika, což je mezinárodní hudební festival, který každoročně na podzim probíhá v severních Čechách, na Českolipsku a v okolí, dokonce i v přilehlém německém příhraničí, často na velice pozoruhodných místech. Letošní ročník se bude konat od 11. září do 2. listopadu a my jsme soutěžili o vstupenky na program, který připravila umělecká garantka letošního ročníku Jana Semerádová ve spolupráci s mimem Radimem Vizvárym a režisérkou Magdalenou Švecovou. Je to program nazvaný La Ramo, který se tedy bude hrát v Turnově v tamním městském divadle v neděli 27. září od 18 hodin. No a já jsem se ptal v rámci soutěžní otázky, kolikátý ročník festivalu Lípa muzika letos proběhne. Je to tedy půlkulaté výročí tohoto festivalu. No a správnou odpověď, že to bude už 25. ročník, mi jako první zatelefonoval pan Jan, který tedy vyhrál dvě vstupenky na program La Ramo v Turnově a tímto mu ještě jednou gratuluji.
1: Hudba v miléniu, slavná auditoria z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
2: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
3: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
4: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Jsme Klasik Praha.

Na Klasik Praha v dopoledním vysílání jsme teď v podání violončelisty Mikaela Erikssona a Českého komorního orchestru. Slyšeli rondo neboli třetí část z violončelového koncertu a dur Josefa Reichy, což byl klasicistní skladatel, který byl strýcem Antonína Reichy, působil u kurfiřtské kapely v Bonnu a Antonín Reicha, jak známo, tam za ním pak z Prahy utekl a seznámil se tam mimo jiné třeba s mladým Ludwigem van Beethoven, který tam hrál v tamním orchestru. No a my budeme pokračovat teď v našem úterním dopoledním programu hudbou současného skladatele a akordeonisty Jiřího Lukeše, který natočil album vydané v předloňském roce spolu s klarinetistkou Anou Paulovou. Kromě transkripcí děl různých autorů jsou tam natočeny i autorské skladby Jiřího Lukeše, bagately pro klarinet a akordeon. A my si poslechneme teď první z těchto bagatel v podání obou zmíněných interpretů, tedy Anny Paulové a Jiřího Lukeše.

Jarní píseň Jeana Sibelia, tato romantická skladba skladatelů v opus 16, zazněla teď na Klasik Praha, přestože máme začátek srpna 6 minut po 10. hodině a hrála nám Liverpoolská královská filharmonie pod taktovkou dirigenta Charlese Grovese. V dopoledním vysílání Rádia Klasik Praha pokračuje náš program se stávající z děl vynikajících tuzemských i zahraničních skladatelů a v podání vynikajících interpretů. Mimo jiné před 11. se třeba můžete těšit na Českou filharmonii, také uslyšíte skvělý soubor Krása kvartet, dojde třeba také na hudbu Johana Nepomuka Humla v podání vynikajícího, bohužel nedávno zesnulého fagotisty Klause Tunemana. Také filmová hudba Johna Williamse zazní už brzy tady na frekvenci 98,7. No a pokračovat teď budeme hudbou u nás méně známého autora. Je to významný britský skladatel 20. století Michael Tippett, starší současník Britnův, a zazní třetí věta z jeho klavírního koncertu, což je dílo, které autor napsal v roce 1955 na objednávku Birminghamských symfoniků. Ovšem na této nahrávce bude účinkovat jiný britský orchestr, bude to Londýnská filharmonie. Taktovky se chopí Edward Gardner a solo zahraje klavírista Stephen Osborne.

Je 10:45 a toto byla ukázka u nás méně známého britského repertoáru. Skladatel Michael Tippett a třetí věta z jeho klavírního koncertu. Solo hrál pianista Stephen Osborne, který třeba předloni vystoupili tady v Praze s Českou filharmonií. Je to skotský hráč a spolu s ním účinkovala na nahrávce Londýnská filharmonie pod taktovkou Edwarda Gardnera. Dále nás čeká ikonická filmová hudba Johna Williamse, kterou je ideální si pouštět zejména v letním období v čase dovolených u moře, protože to je Williamsova slavná hudba k filmu Čelisti z roku 1975, založená na ikonickém dvoutonovém motivu, který tedy neustále zrychluje a znázorňuje blížícího se žraloka. No a my si tuto filmovou hudbu Johna Williamse poslechneme v podání Štrasburské filharmonie, kterou na nahrávce řídí dirigent Marco Letonia.

0: Klasik Praha.
1: V příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna se zaměříme na hollywoodské mistry hrůzy Tima Burtona a Guillerma del Tora. Zazní ukázky ze seriálu Wednesday nebo Kabinet kuriozit, či nejnovějšího zpracování příběhů o Pinokiovi. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
4: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
5: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
6: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
7: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
6: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
2: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Jsou 2 minuty před 10:30 a toto byla hudba Johana Nepomuka Humla. Vyslechli jsme teď Rondo, neboli třetí část ze skladatelova velkého koncertu pro fagot a orchestr F-dur. Solistou byl vynikající fagotový virtuos a také významný pedagog tohoto nástroje. Loni v srpnu bohužel zesnulý německý fagotista Klaus Thunemann 29. srpna. Tomu bude rovný rok od jeho úmrtí. No a na nahrávce ho doprovodil anglický komorní orchestr Akademie svatého Martina v Polích. Soubor Krása kvartet, smyčcové kvarteto, natočil koncem loňského roku vydané zajímavé album, které se jmenuje Youth, neboli Mládí. Vyšlo u vydavatelství Animal Music a najdeme na něm hudbu českých meziválečných židovských autorů, kteří byli perzekvováni nacisty, ovšem hudbu, kterou ještě tvořili v dobách svého mládí a v dobách míru. Jedním z nich logicky je také Hans Krása, jehož jméno má tento soubor ve svém názvu. No a my si poslechneme teď tedy v podání Krása kvartetu Krásovo téma s variacemi.

Slyšeli jsme téma s variacemi pro smyčcové kvarteto skladbu meziválečného skladatele a dirigenta Hanse Krásy, který byl žákem Cemlinského a Rusela, tady v Praze působil jako korepetitor zdejšího Nového německého divadla a je po něm pojmenován soubor Krása kvartet, který na loni vydané album Youth neboli Mládí natočil hudbu československých meziválečných autorů, včetně právě Hanse Krásy, kromě něj také ještě od Ervina Schulhoffa a Karla Ančerla. Tak z tohoto jejich zajímavého loni vydaného alba jsme teď poslouchali ukázku. No a dále nás čeká Handel, vodní hudba a presto ze svity F-dur. Pak ještě v průběhu této hodiny našeho vysílání, tedy před 11. dopolední, zazní třeba také Elgar, Schumann nebo známý pochod hvězd gladiátorů od Julia Fučíka. To vše už brzy na frekvenci 98,7.

0: Je 13 minut před 11. hodinou, toto byla první část Schumannovy skladby Adagio a Allegro pro violončelo a klavír, byla to první část, čili bylo toto Adagio. No a hráli nám violončelista Gauthier Capuçon a spolu s ním tedy legendární klavíristka Marta Argerič. Za chvíli nás čeká opět něco ve svěžnějším tempu, bude to ikonická skladba, která je známá po celém světě, je spojována především s cirkusovým prostředím, ale málo se o ní ví, že je to skladba českého autora a že ve skutečnosti byla inspirována, aspoň co se týče jejího názvu, tedy starořímskou historií. Je to pochod Vjezd gladiátorů od Julia Fučíka a zahraje nám ho už za chvíli Česká filharmonie.
1: Věděli jste, že Rádio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
2: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
3: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
4: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
5: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
6: Datart pořádá Maxi Výprodej.
7: Cože? Maxi Výprodej?
6: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
7: Tak to je další level.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
9: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Slavný pochod Vjezd gladiátorů, dílo vojenského kapelníka Julia Fučíka, který byl strýcem toho slavnějšího Julia Fučíka, komunistického novináře. Tak jeho pochod Vjezd gladiátorů jsme teď poslouchali v podání České filharmonie pod taktovkou Gerda Albrechta. Skladba známá po celém světě, ačkoliv se příliš mnoho neví, že ji napsal český autor, a neodmyslitelně tedy spojená s cirkusovým prostředím. Teď nás čeká hudba Edwarda Elgara. Skladatel nikdy nedokončil žádnou operu, ale jednu rozepsal. Je to opera, která se měla jmenovat Španělská dáma, a skladatel ji začal psát na motivy divadelní hry Ďábel je osel od Bena Johnsona. Z opery se dochoval pouze fragment instrumentální svita, kterou si teď poslechneme v našem vysílání ještě před 11. hodinou. Pak ještě zůstaneme u anglických autorů, protože zazní třeba také krátká skladba od Johna Dowlanda v podání Thomase Dunforda, ale rovněž třeba Mussorgsky, Smetana, Britain, filmová hudba, také Wagner nebo Rossini. To jsou všechno autoři, které vám nabídneme v našem vysílání už v nejbližší hodině našeho dopoledního programu.

Na Rádiu Klasik Praha 11:02 v dopoledním vysílání zazněla teď skladba Johna Dowlanda, známého anglického loutnisty a skladatele alžbětinského a později i jakubovského období. Také působil v Dánsku na dvoře Kristiana IV. A toto byla jeho žabí galiarda, Frog Galliar, kterou nám teď zahrál loutnista Thomas Dunford, tedy interpret, který Dowlandovy skladby v souvislosti s letošním 400. výročím úmrtí tohoto autora zahrál letos třeba také na festivalu Pražské jaro. Teď nám zahraje Vídeňská filharmonie pod taktovkou Gustava Dudamela. Uslyšíme část z Musorgského slavného cyklu Obrázky z výstavy. Bude to v Ravelově orchestraci a zazní konkrétně část druhá pojmenovaná Starý hrad.

Atmosféru starého hradu evokoval Modest Petrovič Musorgský v této druhé části své známé orchestrální svity Obrázky z výstavy, respektive tedy on napsal původně skladbu klavírní, ale Maurice Ravel ji pak také instrumentoval pro orchestr, no a právě tuto Ravelovu orchestraci jsme slyšeli v podání vídeňských filharmoniků a dirigenta Gustava Dudamela. Předehra k opeře Prodaná nevěsta, to je skladba, kterou asi není třeba dlouze představovat. My tuto ryze českou hudbu uslyšíme v podání amerických hudebníků pod taktovkou Georga Scholtyho. Se na této starší nahrávce sjednotili hráči různých orchestrů z Chicaga, Bostonu, Clevelandu, Filadelfie a New Yorku a společně nám tedy teď zahrají předehru ke Smetanově slavné komické opeře z 60. let 19. století. Pak také filmová hudba, ale třeba i hudba Richarda Wagnera, Joaquina Rossiniho, Debussy, Bach a nebo Britten. To vše máme připraveno pro vás už v nejbližších minutách v našem dopoledním vysílání.

Nadšeným potleskem odměnilo publikum americké hudebníky, kteří nám teď hráli pod taktovkou Georga Šoltyho předehru ze Smetanovy opery Prodaná nevěsta na této starší nahrávce, kde se sjednotili hráči z Chicaga, Bostonu, Clevelandu, Filadelfie i New Yorku. No a Prodanou nevěstu v Národním divadle můžete zhlédnout stále ještě v inscenaci režisérky Alice Nellis, třeba v nejbližším termínu v neděli 30. srpna od 19. hodin. Pak se taky bude hrát ještě v několika termínech na podzim i začátkem příštího roku. No a my pokračujeme v našem programu hudbou Daria Marianelliho. Zazní teď hudba, kterou tento italský filmový skladatel proslulý zejména soundtracky k adaptacím literárních děl složil pro film Atonement, což byl úspěšný snímek natočený podle románu spisovatele Iana McEwena, v českém překladu se jmenuje Pokání.

0: Před rovnými 140 lety zemřel jeden z nejslavnějších klavíristů své doby a nejproduktivnějších skladatelů 19. století, Ferenc Liszt. Stýkal se s Bedřichem Smetanou, přátelil se s knížetem Lichnovským. Více v dalším pořadu s premiérou tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
1: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
2: Někdy přijde chvíle, kdy si řeknete, chci větší svobodu, chci vlastní tempo. Možná je čas začít něco nového. Staňte se realitním makléřem u Century 21. Nebo si rovnou založte vlastní kancelář a podnikejte s podporou silné značky. Buďte součástí nejrychleji rostoucí realitní sítě na trhu. Century 21. Úspěch v realitách má své jméno. Více informací na www.century21.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2+1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
5: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě.

To byly Kejklíři, hravá část z Debussyho první knihy z cyklu 24 preludí pro klavír, což je tedy cyklus rozdělen do dvou knih po 12 skladbách, který vznikal v letech 1909 až 1913. Tyto Kejklíře nám zahrál Ilja Hurník, klavírista a skladatel, který patřil ke skvělým interpretům Debussyho hudby. No a dále tu mám hudbu Benjamina Britna, jehož sborové skladby skvěle nahrál komorní sbor Martinu Voisy, sveden Lukášem Vasilkem na album, které také získalo hudební cenu Anděl, vyšlo v roce 2023. A my teď od Britna uslyšíme první část jeho skladby K poctě svaté Cecílii, Hymn to Saint Cecilia.

Jsou 3 minuty před 11:30, posloucháte dopolední vysílání Rádia Klasik Praha a právě jsme poslouchali hudbu anglického skladatele Benjamina Britna. Část z jeho hymnu k poctě svaté Cecílii nám zaspíval komorní sbor Martinů Voices, vedený Lukášem Vasilkem. Byla to ukázka z jejich nahrávky, která získala také hudební cenu Anděl za rok 2023. Hudbu Richarda Wagnera, předehru k jeho opeře Mistři pěvci norimberští, si poslechneme v podání Polské filharmonie z Katovic a před 12. hodinou pak ještě třeba část z Bachova oratoria Janovi Pašije anebo árie z Rossiniho opery Lazebník sevilský. To vše vám náš program na frekvenci 98,7 nabídne už v nejbližších minutách.

Poslouchali jsme předehru k opeře Mistři pěvci norimberští od Richarda Wagnera. Johannes Wildner dirigoval polskou státní filharmonii z Katovic. Pokud máte rádi Wagnerovu hudbu, tak zmíním, že aktuálně probíhá letos výroční 150. ročník tradičních Wagnerovských slavností v Bayreuthu, v divadle, které tam tedy sám skladatel nechal zkonstruovat pro účely uvádění svých oper. Letos, protože je to ročník jubilejní, tak na programu je výjimečně i hudba jiných skladatelů, třeba tam zazněla Beethovenova 9. symfonie, ale jinak samozřejmě stále převážně Wagnerovy opery jsou uváděny na tomto festivalu. Například dnes, 4. srpna, se tam bude od 18 hodin hrát Zlato Rýna, zítra pak Valkýra, pozítří Bludný Holanďan. No a my budeme pokračovat teď v našem dopoledním programu ukázkou z jiné opery, bude to Rossiniho Lazebník sevilský, kavatina Rosiny Una voce poco fa, kterou nám zaspívá mezzosopranistka Léna Belkina, doprovázená orchestrem Mnichovského rozhlasu.

0: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
1: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
2: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
3: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy.
4: Posloucháte Klasik Praha.

10 minut před 12. teď na Klasik Praha zazněla hudba anglického skladatele Ralpha Vaughna Williamse, který ve své skladbě pro smyčce s názvem Household Music, domácí hudba, zpracoval nápěvy velšských hymnů. V tomto případě jsme slyšeli skerco z této skladby, které bylo založeno na velšském hymnu Saint Denio, zpívaném od 19. století na melodii původní velšské balady, a hrál nám soubor Piaty Quartet ve složení Rebecca Chen, Michael Trainer, Tetsumi Nagata a Jesse N. Richardson. Skladbu natočili na album vydané v roce 2023, ze kterého pocházela tato ukázka. No a předpolednem ještě část z Bachova oratoria Janovi Pašije, což je krásná hudba po celý rok, nemusí se hrát pouze o Velikonocích. A nám teď soubor Les Musiciens du Louvre pod vedením Marka Minkovského zahraje a zaspívá působivou úvodní část Herr unser Herrscher.

0: Herr unser Herrscher, úvodní sbor z Bachova oratoria Janovi Paschie v podání souboru Les Musiciens du Louvre, zakončil dnešní dopolední vysílání na Rádiu Klasik Praha. Odpolední blok bude za okamžik pokračovat Mozartovou malou noční hudbou, pak také třeba španělská hudba Dvořák, Eben, Haydn a spousta dalších skladatelů v podání vynikajících interpretů tuzemských i zahraničních bude k slyšení tady na Rádiu Klasik Praha už v nejbližších minutách. Od mikrofonu se pro dnešek loučí Ondřej Fischer. Přeji vám hezké úterý a budu se těšit na slyšenou opět zítra v obvyklém čase mezi 9 a 12 hodinou.
1: Posloucháte Klasik Praha.

Na Radio Klasik Praha nám dozněla úvodní věta z malenoční hudby Wolfganga Amadea Mozarta. Charles Mekeras řídil Pražský komorní orchestr. Je 7 minut po 12. hodině, to znamená, že na Radio Klasik Praha nám začíná odpolední vysílání, a to s datem 4. srpna, kdy svůj svátek slaví Dominik. V dnešním úterním vysílání vás zdraví Mirka Časarová. Zahájili jsme hudbou Wolfganga Amadea Mozarta a co vás čeká ještě v této hodině, tak budou tu slovanské tance Antonína Dvořáka, téma z filmu Sugarlandský Express Johna Williamse či Čarodějná láska Manuela de Falli. Můžete se také těšit na zajímavý rozhovor s Martinem Prokešem ohledně Mezinárodního hudebního festivalu Lipa Muzika 2026. Takže pokračujeme dál, máme tu Manuela de Falliu a Čarodějnou lásku, poslechneme si rituální ohňový tanec z tohoto baletu. Hraje nám Boston Pops Orchestra, které vede Arthur Fiedler.

Tak to byl rituální ohňový tanec z baletu Čarodějná láska Manuela de Falli. Arthur Fiedler řídil Boston Pops Orchestra. A my se teď ocitneme v roce 1974, kdy debutoval režisér Steven Spielberg. A od té doby, kdy natočil v tomto roce film Sugarlandský Express, začal také pravidelně spolupracovat s Johnem Williamsem. Máme tu téma z filmu Sugarlandský Express a to v úpravě pro komorní nástroje. Máme tu flétnu a klavír Sara Andon a Simone Pedroni.

0: Klasik Praha.
1: V dalším pořadu Švédský stůl vám chci představit symfonie, operní předehry a pozoruhodné variace od Antonia Salieriho, a to v krásné nahrávce orchestru London Mozart Players. Stanislav Předota se těší na inspirující setkání v obvyklém čase v neděli v 19 hodin.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
3: Už je tady!
4: Zábava vlny tobogány.
5: Co vás čeká?
4: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
5: Plno tobogánů a skluzovek.
4: Tak všichni rychle do plavek.
5: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
4: Relax, drinky, animace.
5: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
4: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
3: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
0: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha.

0: Poslouchali jsme Srbské kolo, sedmý tanec v C-dur z druhé řady slovanských tanců Antonína Dvořáka. Vladimír Válek řídil Symfonický orchestr Českého rozhlasu v Praze. A pro vás je teď připraven rozhovor s Martinem Prokšem ohledně Mezinárodního hudebního festivalu. A pardon, Hepčík, je to pravda a na zdraví. Ohledně Mezinárodního hudebního festivalu Lípa muzika 2026.
1: Milí posluchači, letos se uskuteční už jubilejní 25. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Lípa muzika, tedy festivalu, který přináší krásné hudební projekty do severních Čech a nejenom tam, ale i do blízkého příhraničí. A já jsem ráda, že se mnou ve studiu stanice Klasik Praha je teď ředitel festivalu, pan Martin Prokeš. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Každý ten festival, o kterých jsme se v minulých letech bavili, měl nějaké to motto, v loni to byla hudba humanita. Tak jaký bude ten letošní ročník, v jakém znamení se, v jakém duchu se ponese?
2: My jsme se rozhodli ten jubilejní ročník věnovat ženě jako poctu ženám ve všech vlastně polohách nebo podobách. Ať už si představíme počátek vlastně Adama a Evu, tak je tam krásný projekt, který se jmenuje Za všechno může Eva, který je vlastně písňovým recitálem Belly Adamové. Či je to jakási vlastně mariánská úcta, která vlastně zase byla věnována paně Marii. Nebo jsou to ženy skladatelky, nebo jsou to ženy, které stvárnily nebo byly inspirací pro mnohé skladatele, jako jejich milenky či nenaplněné lásky. Zkrátka ženy, které to neměly v určitých fázích historie jednoduché se prosadit, tak všem těm ženám je věnován ten letošní rok, ať už to jsou samotné interpretky, nebo skladatelky, nebo motivace k nim.
1: Ten festival proběhne od 11. září do 2. listopadu. Kolik zhruba koncertů tam bude?
2: Já si myslím, že i s doprovodnými programy je to 25 projektů.
1: 25 projektů v jubilejním 25. ročníku, ano, to dává smysl. Vy už jste jmenoval některé ty projekty, nebo i dokonce některé ty protagonistky. Určitě bychom se měli zmínit i o dalších. Bývá také zvykem u velkých festivalů, že mívají nějakou uměleckou garanci, bude tomu i u vás?
2: Ano, v letošním roce jsme věnovali tento post nebo tuto pozici přední české interpretce, barokní flétnistce Janě Semerádové a k naší velké radosti tuto roli přijala, takže ona se představí v zásadních projektech, které vlastně tvoří tu kostru toho festivalu. Ať už když postaví velký orchestr barokní, který bývá vždycky svátkem pro pořadatele, když je mají možnost hostit, tak i v projektech, které se třeba naplní a jsou jejími sny, jako je například projekt, který se propojí s Radim Vyzvárym a pantomimou. Když bych měl ale zmínit jako celou tu pestrost toho festivalu,

0: Kurovaný prostor bude hostit takzvaný netradiční koncert, který v rámci festivalu také uvádíme, a bude to autorský projekt Marie Putnerové. No a tím novým dalším místem je malebná obec, která se jmenuje Bzí. Je to obec, která je vysoko nad údolím, ve kterém se malebně line řeka Jizera, tak to je takové kouzelné místo, kde provedeme lužanskou Dvořákovu mši D-dur právě Adamem Viktorou a jeho ansámblem Inegal.
1: Když hovoříme o těch místech, mnozí posluchači, kteří by si tam třeba rádi zajeli, si říkají, že to je těžko přístupné. Co jim nabídnete?
0: My si naše posluchače hýčkáme a snažíme se je vozit autobusy. To znamená, že z těch center, kde naše vlastně posluchače nabíráme, které je Česká Lípa, Nový Bor, a potom po té linii můžou s námi nasedat až vlastně na to samotné místo. Takže vlastně na všechny koncerty, které se konají mimo Českou Lípu, se můžou s námi posluchači dostat autobusem.
1: Tak to je báječné. My už jsme tady zmínili, nebo vy jste zmínil některá ta jména. Zmiňovali jsme Janu Semerádovou z těch žen interpretek, zmiňoval jste Belu Adamovou. Které další dámy se v těch projektech třeba objeví?
0: Tak jeden z těch výraznějších koncertů, který je dramaturgickou lahůdkou, je provedení skladby Gadalajky lotyšského skladatele Peterise Vaskse. To je projekt, který jsme zasadili do České Lípy, do baziliky, a zhostí se ho přední česká klavíristka Terezie Fialová. Když se bavíme ještě o dámách, tak čistě dámským projektem bude projekt ve Waltersdorfu, kde jsme dali prostor Kalabis kvintetu, teda čistě dámskému kvintetu, a těch projektů je samozřejmě více.
1: Tak zatím jsme se bavili o víceméně českých interpretech, určitě tam budou i hosté ze zahraničí, které byste rád zmínil.
0: K naší velké radosti je letos festival opravdu bohatý na zahraniční interprety. Vlastně zahajovací koncert jsme svěřili italské sopranistce, která se věnuje interpretaci barokní hudby, Robertě Mameli, která bude právě doprovozena orchestrem Jany Semerádové. Potom bych asi rád vyzdvihnul koncert britského vokálního ansámblu Voices 8, což bude opravdu velký hudební svátek pro naše publikum. Také jsme věnovali našim posluchačům jeden dárek, a to návrat Joela Frederiksena, jeho ansámbl, který provedl v roce 2017 Requiem pro růžový měsíc, což je podsta britskému folkovému skladateli a písničkáři Nicku Drakeovi. A tak, jak je u Joela zvykem, on dělá velmi citlivé a kvalitní a vkusné crossovery, takže tam je propojení zase gregoriánského chorálu a této folkové legendy. A myslím si, že jeden z těch jako hlavních vlastně hvězd toho letošního roku je potom vystoupení a Avishaye Cohena a jeho tria, to znamená legendárního jazzmana, kontrabasisty, izraelského multiinstrumentalisty.
1: Tak jak je zvykem, tak i ten letošní ročník je velice pestrý, ať už se týče interpretů, tak vlastně té hudební škály od baroka vlastně až po tedy ten jazz vámi zmiňovaný. Co říci, festival poběží, jak už bylo řečeno, od 11. září do 2. listopadu, nicméně předprodej už běží nyní, takže na stránkách festivalu Lípa muzika lze najít jak jednotlivé projekty, tak právě možnosti zakoupit si ty vstupenky. Zapomněli jsme něco podstatného?
0: Napadá mě, abychom to uzavřeli ještě jedním koncertem, a vy jste zmínila, že do 2. listopadu. Ten 2. listopad je, jak všichni dobře víme, památka zesnulých, a my jsme pro tento projekt vybrali vlastně další zahraniční hvězdu, a to je Collegium Vocale Chant, které vlastně poprvé na českém území bude vést Barbora Kabátková, což je podle mého názoru velká podsta nejen Barboře samotné, protože má možnost tento vyhlasný ansámbl nejen v něm zpívat, ale také ho řídit, a také sama připravila tu dramaturgii, ale také vlastně se představit jako umělecká vedoucí tohoto ansámblu.
1: Tak my se těšíme na všechny projekty, o kterých jste mluvil, i na ty, na které se teď v tuto chvíli nedostalo, ale jak jsem říkala, na webových stránkách festivalu Lípa muzika všechny podrobnosti jsou. Tak já děkuji za tuto pozvánku řediteli festivalu Martinu Prokešovi a děkuji, že jste přišel za námi do studia osobně se o tyto pozvánky podělit. Děkuji.
0: Děkuji za pozvání.
1: Naslyšenou.

Klamný příslib zlatého věku, tak to je název desáté části z Labyrintu světa a ráj srdce, díla Petra Ebena, který nám také hrál na varhany. Je 1:05 a před námi je finální věta ze symfonie číslo 85 B-dur Josefa Haydna. Sigiswald Kuyken řídí Orchestra of the Age of Enlightenment.

Poslouchali jsme čtvrtou finální větu ze symfonie číslo 85 B-dur Josefa Haydna. Sigiswald Kuiken řídil Orchestra of the Age of Enlightenment. So you want to write a fugue? Tak to je název otázka. Žertovné fugy pro čtyři hlasy a doprovod, kdy její autor Glenn Gould paroduje největší klišé této hudební formy. Posloucháme Juilliard String Quartet, které řídí Vladimír Kolšman.

0: let us try right now.
1: Yeah.

0: Poslouchali jsme žertovnou fugu pro čtyři hlasy a doprovod, kde Glenn Gould, tedy autor tohoto díla, paroduje největší klišé této hudební formy. Gould se nechal inspirovat svým studiem Bachova cyklu Umění fugy a stvořil tedy dílo So You Want to Write a Fugue. Toto dílo pak složil pro kanadský televizní pořad Anatomie fugy v roce 1963 a my jsme poslouchali nahrávku z téhož roku. V nahrávce pak účinkoval Juilliard String Quartet, které řídil Vladimír Golšman, a zpívali sopranistka Elizabeth Benson-Guy, mezzosopranistka Anita Derrien, tenorista Charles Bressler a basbaritonista Donald Graham.
1: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
2: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzla a my jsme u toho.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
4: Klasik Praha.
5: Klasik Praha.

L'Alarme de Jacqueline, skladba pro violončelo a orchestr, kterou napsal Jacques Offenbach. Poslouchali jsme v nahrávce symfonického orchestru města Birmingham, který řídila Mirga Grožinité Tyla a na violončelo hrál Sheku Kane Mason. O 13. nás čekají další zprávy, ale ještě před ním je tu Abrumti Gesdur Franze Schuberta. Na klavír hraje Alfred Brendel.

0: na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
1: Klasik Praha.
0: Klasik Praha.
1: Zprávy.
2: Ve středu začíná platit omezení pro ukrajinské mužské uprchlíky v bojeschopném věku, tedy od 23 do 60 let. Nově už se jim nebude udělovat dočasná ochrana, pokud se neprokáží tím, že splnili své vojenské povinnosti v rodné zemi. Muži v tomto věku totiž nemohou bez povolení legálně opustit zemi. Ti nejhorší tady zůstali, tvrdí policisté, vojáci a členové občanské gardy, kteří se snaží střežit Ceutu, španělskou exklávu na severu Afriky. Jejich slova v podstatě potvrzují i španělské úřady, které zjistily, že do Ceuty minulý týden v přílivu desítek tisíc Maročanů proniklo také množství islamistických radikálů. Tito radikálové byli před časem ve Španělsku zadrženi, odsouzeni a vyhoštěni zpět do Maroka. Nyní ovšem patřili mezi tisíce migrantů, kteří vzali minulý týden Ceutu stečí. Tři čeští a jeden saský ministr v Děčíně oznámili stavbu jezu, který má prodloužit splavnost Labe v Děčíně v průběhu roku. O stavbě se mluví od 90. let minulého století a za různé studie se kvůli jezu utratily stovky milionů korun. Proti jeho vybudování se dlouhodobě staví ekologické organizace. Knihovna Václava Havla se definitivně nedomluvila s Dagmar Havlovou. Změní proto název a přestane pořádat Havlovskou konferenci. V roli šéfa skončí Tomáš Sedláček, na místo bude vypsáno výběrové řízení. V irském Dublinu probíhá dvoudenní loučení s písničkářem Glennem Hansardem. Minulou středu ve věku 56 let tragicky zahynul při motocyklové nehodě. Hlavní smuteční obřad začne dnes ve 13 hodin a 30 minut v katedrále svatého Patrika. Už v pondělí přišlo více než 11 tisíc lidí na veřejné rozloučení do kaple irského muzea moderního umění. Podle BBC mezi nima byla i hudebníková bývalá partnerka a spolupracovnice Markéta Irglová. Noc na úterý byla extrémně teplá, například v Bystřici pod Hostýnem teplota neklesla pod 27,9 stupňů Celsia, což je jedna z nejvyšších hodnot v historii měření. Rekord pro nejvyšší noční minimum byl překonán na Slovensku. A jaké je tedy počasí dnes? Jasno až polojasno, v Čechách odpoledne a večer přechodně až oblačno a místy přehánky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty 34 až 39 stupňů, na jižní Moravě výjimečně až 40 stupňů Celsia. To byla poslední zpráv o 13. a před námi je teď Galská symfonie e-moll Amy Marcy Beach. Posloucháme druhou větu.
0: Jsme Klasik Praha.

Poslouchali jsme druhou větu ze symfonie E-moll, takzvané galské Amy Marcy Beach. Jedná se o první publikovanou a veřejně provedenou symfonii, kterou napsala americká žena. Amy Marcy Beach, tato pianistka a skladatelka, se stala zároveň první ženou, která v Americe uspěla jako skladatelka orchestrální hudby a navíc nestudovala v Evropě. Ovšem jako klavíristka s úspěchem koncertovala v Německu. Její galskou nahrála Nashville Symphony Orchestra, kterou řídil Kenneth Schermerhorn. Je 11 minut po 13. hodině a před námi je první věta z koncertu pro violončelo a orchestr číslo 1 Es dur Dmitrije Šostakoviče.

rázhodná a rozhodná první věta z violončelového koncertu číslo 1 S-dur Dmitrije Šostakoviče. Na violončelo hrál Shekukane Mason a poslouchali jsme symfonický orchestr města Birminghamu, který řídila Mirga Grženité-Tyla. A my tu teď máme film Star Trek, film z roku 1979 s hudbou Jerryho Goldsmitha. Posloucháme nahrávku Filharmoniku města Prahy.

0: Klasik Praha.
1: Mým dalším hostem je specialistka na úklid a autorka projektu Tady je uklizeno, Anna Kamenická. Získejte praktické rady a tipy k tématu, které zajímá tak nějak všechny. Anna je také hráčkou na housle a flétny, včetně těch irských. A se svým kvartetem spolupracuje se sborem Soniašnik, který vznikl na podporu ukrajinských žen a dětí a pomáhá i u nás v Čechách. S Anou dorazila sbormistrině tohoto tělesa Martina Syrová. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
4: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Datart pořádá Maxi Výprodej.
6: Cože? Maxi Výprodej?
5: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
6: Tak to je další level.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
2: Jsme Klasik Praha.

Tak to byl pozdrav lásky od Edwarda Elgara a také od London Festival Orchestra, které řídil Ross Popl. A já bych vás ráda pozvala na 31. Mezinárodní varhanní festival, který se koná od 6. srpna do 24. září a to každý čtvrtek vždy od 19 hodin v Bazilice svatého Jakuba v Praze na Starém městě v ulici Malá Štuparcka. A pozvu vás rovnou na první koncert, který proběhne 6. srpna, což je tedy tento čtvrtek v 19 hodin a jmenuje se 6 století pro 4 ruce a 4 nohy. Marie-Ange Lorraine se svým manželem Ericem Lebrunem tvoří dlouhá léta jedinečné varhanní duo. Programy jejich koncertů tvoří zajímavé skladby, které poutavě přibližují samotný nástroj a jeho výrazové možnosti. Jsou nejen skvělými varhaníky, ale i vyhledávanými pedagogy a v neposlední řadě i úspěšnými skladateli. Marie-Ange Lorraine byla již ve svých 22 letech jmenovaná titulární varhanicí kostela Notre Dame de Lorette. Eric Lebrun je od roku 1990 titulárním varhaníkem kostela Saint-Antoine de Queens-Wingst v Paříži.

Jakuba v Malé Štuparské na Praze 1 od 19 hodin. A abychom vás nalákali, tak tu máme populární tokátu z varhanní symfonie číslo 5 F moll Charles Marie Vidora. Na varhany hraje Simon Preston.

Poslouchali jsme tokátu z varhanní symfonie číslo 5 F-moll Charles-Marie Vidora. Na varhany hrál Simon Preston. Jsou 4 minutky po 2:30 a nás čeká hudba Pietra Antonia Locatelliho. Je tu koncert číslo 10 F-dur pro housle, smyčce a basso continuo, z něhož si poslechneme třetí větu Largo Andante.

Poslouchali jsme třetí větu z koncertu číslo 10 F-dur pro housle, smyčce a basso continuo Pietra Antonia Locataliho. Andrea Marcon řídil Venice Baroque Orchestra, na housle hrál Giuliano Carmignola. Síla osudu, tak to je opera Giuseppe Verdiho. K tomuto dílu si teď poslechneme jeho předehru. Igor Markevič řídí novou Filharmonii Londýn.

0: Věděli jste, že Rádio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
1: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
4: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
5: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
4: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.

Poslouchali jsme Dzingaresku, což je druhá věta z dua pro violončelo a housle od Ervina Schulhoffa, hudebního skladatele a klavíristy židovského původu. Hrali nám Josef Špaček a Tomáš Jamník. My se pomalu blížíme ke 14. hodině. Po 14. hodině tu bude hudba Arama Chačaturiana, Jana Křtitele, Jiřího Nerudy, Leo Delíba či Sergeje Rachmaninova. Seznámíme se také s naší novinkou týdne, což je nové album finské dirigentky Dalii Stasevsky. To je tedy příští hodina, teď tu ale ještě máme vodní hry ve Villa d'Este Ference Lista.

0: Když jsou teploty takové jako dnes, tak vodní hry jsou rozhodně to nejlepší, co můžete udělat. A protože Radio Klasik Praha má pro vás vždy něco navíc, tak máme pro vás vodní hry ve Villa d'Este. Skladbu Ference Lista, kterou nám na klavír zahrál Jan Jando. Teď máme minutku po 14. hodině a pokračujeme v další odpolední klasice a tom nejlepším z hudby. Je tu Aram Khachaturian a variace Eginy a Bakchanále ze svity z baletu Spartacus.
1: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Tak to byly variace Éginy a Bakchanále, třetí část ze svity z baletu Spartacus a Rama Chachaturiana. Nemejervy řídil skotský národní orchestr. A co tu máme dál? Máme tu Largov z koncertu pro lesní roh, smyčce a baso continuo Esdur Jana Jiřího Křtitele Nerudy. Ale protože v hlavní roli bude Gábor Boldocky, posloucháme úpravu pro trubku.

0: Poslouchali jsme Largo, druhou větu z koncertu pro lesní roh, smyčce a baso continuo Jana Jiřího Křtitele Nerudy. Somadnie řídil PKF Prague Filharmonia a na trubku, protože toto Largo bylo upravené právě pro trubku a ne pro lesní roh, jak byl psán originál, hrál Gábor Boldocky. Je 10 minut po 14. hodině a před námi je naše pravidelná rubrika Novinka týdne.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: Finská dirigentka Dalia Stasevská, kterou české publikum může znát i z několika vystoupení s Českou filharmonií v minulých letech, se narodila v Kyjevě a z otcovy strany má ukrajinský původ. Kultuře své rodné země, která už několik let čelí ruské invazi, se rozhodla vzdát hold na novém albu Ukrainian Mixtape. Natočila ho s symfonickým orchestrem BBC, jehož je hlavní hostující dirigentkou a vyšlo 17. července na labelu Platoon. Název alba Ukrainian Mixtape evokuje audiokazetu s magnetofonovým páskem, na kterou jakoby dirigentka nahrála kompilaci svých oblíbených skladeb od ukrajinských autorů. Album otevírá slavnostní předehra od Levka Koloduba, následuje symfonická balada Gražina od Borise Liatošinského podle básně Adama Mickiewicze, dále Nocturno D-dur a skladba Anděl od Fedira Jakimenka a vše uzavírá předehra k opeře Taras Bulba od Mikoly Lisenska. Dle svých slov chce dirigentka touto nahrávkou přispět k zachování ukrajinské kultury. Sama musela klasický hudební repertoár této země, na západě téměř neznámý, objevovat až v pozdějším věku, neboť od 5 let žije ve Finsku. Její manžel je mimochodem pravnukem Jeana Sibelia. Britský časopis Gramophone albu udělil pozitivní recenzi a označil ho za hodnotný a obohacující titul. Jako hudební ukázku uslyšíme předehru k Lisenkově opeře Taras Bulba. Symfonický orchestr BBC řídí Dalia Stasevská.

Poslouchali jsme předehru k Lysenkově opeře Taras Bulba. Symfonický orchestr BBC řídila Dalia Stasevska a my jsme poslouchali ukázku z nového alba této finské dirigentky, které vyšlo 17. července. A byla to také naše novinka týdne. Teď máme 2:45 a před námi je květinový duet z prvního dějství opery Lakmé Leo Delibes a dvě úžasné sopranistky Priti Yende a Nadine Sierra.

0: Přestože měla opera lakmé premiéry v Paříži v roce 1883, tak její děj se odehrává v Indii a květinový duet, to je naprostý hit klasické hudby. Tento duet je pak v prvním dějství této opery z pera Leo Delibes. My jsme poslouchali Le Frivolité Parisien, které řídil Giacomo Sagripanti. A představili se nám tak dvě mezinárodně úspěšné sopranistky, Priti Yende a Nadine Sierra. Za chviličku se dozvíte, kdo bude dnešním hostem v pořadu Hudba v miléniu Ondřeje Fischera a pak už to bude skerco z klavírního kvartetu D-moll Friedricha Theodora Frelicha.
1: Klasik Praha. U příležitosti svého letošního vystoupení na Pražském jaru byl v březnu hostem Rádia Klasik Praha mezinárodně úspěšný tenorista čínského původu Kang Wang. V letní repríze pohovoří o pěvecké technice, roli opičího krále, videohrách i svém oblíbeném českém desertu. Reprízu poslouchejte v úterý 4. srpna od 19 hodin na Klasik Praha.
2: Hudba v miléniu.
3: O klasice v 21. století.
4: Ahoj, zdraví vás Albert z Auto Štěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás! Auto Štěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto@štěpánek.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Poslouchali jsme třetí větu skerco z klavírního kvartetu D-moll, který napsal nejvýznamnější švýcarský skladatel raného romantismu Friedrich Theodor Frelich. Na fortepiano hrála Alena Hennigová, housle Miki Takahashi, viola Dajla Dambrauska, violončelo Ilze Krudole. Teď jsou 3 minuty po půl třetí a před námi je druhá věta, velmi populární druhá věta z koncertu pro klavír a orchestr číslo 2 C-moll Sergeje Rachmaninova. Pavo Jervy řídí Českou filharmonii, na klavír hraje Katia Bunatišvili.

Poslouchali jsme druhou větu Adagio sostenuto z koncertu pro klavír a orchestr číslo 2 C-moll Sergeje Rachmaninova. Pavo Jervy řídil Českou filharmonii a na klavír hrála Katia Bunatišvili. Blíží se nám 15. hodina, po 15. hodině tu bude například Věrné milování z opery Prodaná nevěsta Bedřicha Smetany, bude tu také Tanec sedmi závojů z opery Salome Richarda Strause, či téma z filmu Tanec z vlky Johna Berryho. V této hodině ale ještě zbývá čas například pro pátou větu z Koncerta a piu instrumenty D-dur Evarista Felice Dalbáky. Harry Bickett řídí The English Concert.

0: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
1: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
2: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
3: Ahoj, zdraví vás Albert z Auto Štěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás! Auto Štěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto@štěpánek.cz.
4: Jsme Klasik Praha.

Poslouchali jsme první větu Allegro Giusto z koncertu pro kytaru a varhany D-dur Antonia Vivaldiho. Na varhany hrála Zuzana Němečková, na kytaru Miloslav Klaus. Poslední skladbou, která nám přinese 15. hodinu, je pak předehra k opeře Don Giovanni Wolfganga Amadea Mozarta. Oldřich Vlček řídí Pražský komorní orchestr.

0: V závěru další vysílací hodiny jsme poslouchali předehru k opeře Don Giovanni Wolfganga Amadea Mozarta. Hrál nám Pražský komorní orchestr, který řídil Oldřich Vlček. Je tu 15. hodina, vy posloucháte Radio Klasik Praha a před námi je hudba Bedřicha Smetany. Věrné milování, duet z prvního dějství opery Prodaná nevěsta a Pavel Černoch, Slávka Zámečníková a Tomáš Netopel s Českou filharmonií.
1: Klasik Praha.
2: Klasik Praha.

Poslouchali jsme slavný duet z opery Prodaná nevěsta, který nám zaspíval Jeník Pavel Černoch a Mařenka Slávka Zámečníková. Duet z Prodané nevěsty Bedřicha Smetany. A to za doprovodu České filharmonie, kterou řídil Tomáš Netopil. Máme 6 minut po 15. hodině a máme tu další operu, ale tentokrát se zpívat nebude. Je tu instrumentální tanec 7 závojů z opery Salome Richarda Strause. Ricardo Šají řídí Lucernský festivalový orchestr.

Dozněl tanec sedmi závojů z opery Salomé Richarda Strause. Richard Šají řídil lucernský festivalový orchestr a také tři solisty. Na hoboj Lukas Macias Navarro, flétna Jacques Zun a viola Wolfram Christ. Je minutka po čtvrt na čtyři a nás čeká téma z filmu Tanec z vlky. Film z roku 1990 s hudbou Johna Berryho, kterou nahráli filharmonici města Prahy.

0: Klasik Praha.
1: Stalo se v posledních letech zvykem nabízet posluchačům koncertů klasické hudby něco navíc. Setkání s protagonisty koncertu před nebo po vystoupení. Co taková talk show obnášejí? To bude tématem dalšího dílu s pondělní premiérou od 19 hodin.
0: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
3: Výhry. Slevy. Zábava.
2: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
4: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
2: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
4: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
2: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
5: Jedinečná akce v drogérii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
7: Ladíte Klasik Praha.

Poslouchali jsme třetí větu Allegro z koncertu F-dur pro hoboj, smyčce a basso continuo Antonia Vivaldiho. Hrál nám soubor Ensemble 18+, na hoboj Vilém Veverka. A teď tu máme Uherskou rapsodii číslo 2, skladbu Ference Lista, kterou si poslechneme v podání RCA Victor Symphony Orchestra, které řídí Leopold Stokowski.

Tak to byla populární uherská rapsodie Ference Lista, kterou jsme si poslechli v podání RCA Victor Symphony Orchestra. Ty řídil Leopold Stokowski. Pro mě však tato skladba zůstává navždy skladbou klavírní, protože ji mám spojenou s fantastickým filmem, který se jmenuje, je to Kočičí koncert a je to animovaná pohádka, velmi krátká, z roku 1947 od studia dvojice William Hanna a Joseph Barbera, kdy tam kocour Tom předvádí koncertní vystoupení v elegantním fraku u klavíru a hraje právě uherskou rapsodii Ference Lista. A Jerry žije uvnitř klavíru a absolutně geniálním způsobem mu kazí hru na klavír a to spojení s tou hudbou je tak excelentní a tak fantastické, že to rozhodně stojí za zhlédnutí a určitě je to vše podepřeno také tím, že v roce 1948 tento krátký animovaný snímek s názvem Kočičí koncert získal cenu Akademie, tedy Oscar, za nejlepší animovaný krátký film. Tak to byl Ferenc Liszt a jeho uherská rapsodie a teď tu máme Richarda Wagnera a Isoldinu smrt z lásky z opery Tristan a Isolda.

To byla Izoldina, Smrt z lásky z opery Tristan a Isolda Richarda Wagnera. Andres Orozco Estrada řídil frankfurtský rozhlasový orchestr. A máme tu další velmi populární operu, a to je opera Carmen George Bizeta. Z té si poslechneme píseň Toreadora. Toreadorem bude baritonista, basista Samuel Raimi.

0: Dozněla populární píseň Toreadora z opery Carmen George Bizeta. Hrála nám londýnská filharmonie, kterou řídil Julius Rudl a zpíval basista Samuel Raimi, společně s ním také sbor ambrosiánské opery. A chviličku i tam zazněl hlas Carmen a to mezzosopranistky Claire Paul.
1: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
2: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.

0: kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady.
2: Zábava vlny tobogány.
3: Co vás čeká?
2: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
3: Plno tobogánů a skluzovek.
2: Tak všichni rychle do plavek.
3: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kupři vstupenku.
2: Relax, drinky, animace.
3: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
2: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
1: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
4: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy.
5: Klasik Praha.

Poslouchali jsme Waterfordský valčík, což je irská lidová píseň, která nám zněla v podání souboru Air Ensemble a houslisty Daniela Hope, který se věnuje irské hudbě na svém albu Irish Roots, odkud pochází i tato irská lidová píseň. Poslední skladbou před 16. hodinou pak bude Gran Motetto Te Deum de Dur Marc-Antoine Charpentiera. Jordi Savall řídí Le Concert de Nation.

0: Poslouchali jsme Te Deum de Dur od francouzského barokního skladatele Marc-Antoine Charpentiera. A poslouchali jsme nahrávku světově proslulého katalánského gambisty a muzikologa Jordi Savala a jeho souboru Le Concert de Nation, která vyšla v letošním roce. Je tu 16. hodina a na Radio Klasik Praha pokračujeme v dalším vysílání. Začneme symfonietou a fanfárami z tohoto díla Leoše Janáčka.
1: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Státní filharmonie Brno s Františkem Jílkem v čele nám přednesla úvodní část Allegretto ze symfoniety Leoše Janáčka. Těmito fanfárami jsme otevřeli podvečerní vysílání na Radio Klasik Praha. A pokračujeme romanticky. Máme tu duet Rodolfa a Mimi z opery Bohema Giacoma Pucciniho. O Suave Fanciulla bude Jonas Kaufmann zpívat Christine Apollais.

Nádherný milostný duet z opery Bohéma Giacoma Pucciniho, dva hlavní hrdinové Rodolfo a Mimi a jejich zpěv lásky O Soave Fanciulla. Sopranistka Christine Apolais a tenorista Jonas Kaufmann za doprovodu Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, vše řídil Antonio Papano. A teď se nám rozproudí krev v žilách daleko více, je tu asturské fandango ze španělského kapriča Nikolaje Rimského-Korsakova.

Ohnivé španělské kapričo a jeho pátá část Asturské fandango od Nikolaje Rimského-Korsakova. Keith Clark řídil symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě. A my opět zvolníme, je tu hudba Ericha Wolfganga Korngolda a to milostné téma z filmu Dobrodružství Robina Hooda. My budeme poslouchat Oscarem oceněnou hudbu k výpravnému americkému dobrodružnému filmu s Errolem Flynnem v hlavní roli. A bude nám hrát City Light Symphony Orchestra, které řídí Kevin Griffiths.

0: Klasik Praha.
1: V závěru roku jsem pozval do studia hosta, který bude sám zpívat a přinese i nahrávky hudby, kterou rád poslouchá. Michael Kluch vystupuje se skupinou Queenie jako Freddie Mercury. Skupina často hraje v zahraničí, ale můžete ji slyšet i na koncertech po České republice, na které vás pozveme. Za roli divadelní Freddieho Mercuryho byl dokonce nominován na cenu Thálie. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek od 19 hodin. Těší se Ivan Dlask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní.
3: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
4: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
6: Ahoj, zdraví vás Albert z Auto Štěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás! Auto Štěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto.štěpánek.cz.
7: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet, vaše outletová destinace.
2: Tohle je Klasik Praha.

Dozněla nám první věta z koncertu G-dur Antonia Vivaldiho v úpravě pro harfu a orchestr. Hrál soubor L'Arte del Monde a na harfu Xavier de Maistre. Pomaličku se blížíme k půl páté, do půl páté nám zbývá 7 minut a ty nám vyplní akademická slavnostní předehra Johannesa Brahmse. Daniel Barenboim řídí Chicago Symphony Orchestra.

Akademická slavnostní předehra od Johannesa Brahmse je slavné orchestrální dílo, které složil v roce 1880 a využívá, jak jste určitě poznali, studentskou píseň Gaudeamus Igitur. Skladba vznikla jako poděkování Vratislavské univerzitě za udělení čestného doktorátu. Daniel Barenboim nám řídil Chicago Symphony Orchestra. Před námi je vokalíza, skladba Sergeje Rachmaninova, která existuje v nesčetném množství různých vokálních, ale i instrumentálních úprav. My uslyšíme podání klavíristy Daniela Trifonova.

Poslouchali jsme vokalízu Sergeje Rachmaninova, dílo, které původně vzniklo pro lidský hlas beze slov, proto tedy vokalíza, ale existuje ve velkém množství různých instrumentálních úprav. Na klavír nám hrál Daniel Trifonov. Další skladbou bude druhá věta z koncertu pro housle a orchestr číslo 1 D-dur Sergeje Prokofjeva. Klaus Mekele řídí Filharmonie Oslo, na housle hraje Janin Jansen.

Poslouchali jsme druhou větu z koncertu pro housle a orchestr číslo 1 D-dur Sergeje Prokofjeva. Tento Prokofjevův první houslový koncert měl v premiéru v Paříži v roce 1923, ale nesklidil velký úspěch, protože tehdejší pařížské publikum ho označilo jako příliš romantický a málo disonantní. Hrála nám Filharmonie Oslo, kterou řídil Klaus Mäkelä, a na housle pak mezinárodně úspěšná nizozemská houslistka Janine Jansen. A teď tu máme operu Únos ze Sarajlu. Wolfganga Amadea Mozarta zazní arie Osmina z prvního dějství v podání basisty France Josefa Zelicha. Dále hraje Chamber Orchestra of Europe, které řídí Jany Knezes-Segán.

0: Věděli jste, že Radio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
1: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
2: Při prodeji nemovitosti rozhodují detaily. Správně nastavená cena, kvalitní prezentace a zkušenost, která dokáže celý prodej dovést k nejlepšímu výsledku. Makléři Century 21 patří mezi nejlépe připravené odborníky na trhu a stojí za nimi 50 let zkušeností světové značky. Řešíte prodej nemovitosti? Jsme tu pro vás. Century21.cz.
3: Ahoj, zdraví vás Albert z Auto Štěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás! Auto Štěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto@štěpánek.cz.
4: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
5: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
6: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
7: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
6: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
2: Jsme Klasik Praha.

Poslouchali jsme Obkročák, osmý tanec z druhé řady českých tanců Bedřicha Smetany. Petr Altrichter řídil symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK. A poslední skladbou před hodinou 17. je hudba Petra Iliče Čajkovského. Máme tu jeho klavírní koncert číslo 2 G-dur, ze kterého nám zazní třetí věta.

0: Allegro con fuoco, tedy ohnivě. Přesně tak zněla třetí věta z koncertu pro klavír a orchestr číslo 2 G-dur Petra Iliče Čajkovského. Kurt Mazur řídil New Yorkskou filharmonii, na klavír hrála Elizabeth Lonskaja. A my jsme postoupili do další vysílací hodiny na Radio Klasik Praha. Po hodině 17. nám bude znít violončelový koncert Antonína Dvořáka. Hudba z filmu Osm hrozných Ennia Morriconeho. Pozvu vás také na varhanní festival u svatého Jakuba. A nebo si poslechneme arii Dalily z opery Samson a Dalila Camí Saint-Saënse. Bezprostředně ale po 17. tady bude píseň Z celého srdce miluji tebe Maria Adama Václava Michny z Otradovic a sopranistka Hana Blažíková.
1: Spát, já nemohla bych spát, mě v hlavě znějí tóny kouzelné.
0: Tak pojďme ty kouzelné tóny poslouchat na Rádiu Klasik Praha společně. Zdraví vás Mirka Časarová.

celého srdce miluji tebe, Maria, tak to je píseň z kancionálu Česká mariánská muzika, který napsal a sestavil Adam Václav Michna z Otradovic. Poslouchali jsme nahrávku Collegia Marianum, které vede Jana Semerádová, zpívala sopranistka Hana Blažíková. Je 17:05 a nás čeká třetí finální věta z violončelového koncertu číslo 2 H-moll Antonína Dvořáka. Tomáš Netopil řídí Symfonický orchestr Českého rozhlasu, na violončelo hraje Tomáš Jamník.

0: to byla finální třetí věta z koncertu číslo 2 H-moll pro violončelo a orchestr Antonína Dvořáka. Tomáš Netopil řídil symfonický orchestr Českého rozhlasu a na violončelo hrál Tomáš Jamník. Blížíme se k 17:30 a večerní program je již tedy na blízku. Pojďme se podívat, co pro vás Radio Klasik Praha dnes večer přichystalo. V 19 hodin to bude letní premiéra dalšího rozhovoru Ondřeje Fischera a jeho pořadu Hudba v miléniu. Pro tentokrát hovořil s bývalým programátorem, milovníkem medovníku a videoher, tenoristou Kangem Wangem, který vystoupil v letošním ročníku Pražské jaro. Ve 20 hodin tu pak bude koncert bez smokingu, a to dnes s hudbou Josefa Haydna. Zazní jeho houslové koncerty C-dur, A-dur a G-dur. Na housle bude hrát Giuliano Carmignola. A ve 22 hodin repríza pořadu z archivu osobností. Ivan Lask zpovídal naši přední harfistku Kateřinu Englichovou. Tak to byla nabídka pro dnešní večer. Za malou chvíli tu už bude hudba z filmu 8 hrozných Ennia Morriconeho.
1: Klasik Praha.
2: V příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna se zaměříme na hollywoodské mistry hrůzy Tima Burtona a Guillerma del Tora. Zazní ukázky ze seriálu Wednesday nebo Kabinet kuriozit, či nejnovějšího zpracování příběhů o Pinokiovi. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
1: Hudba stříbrného plátna.
3: Nejlepší filmové melodie.
4: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
5: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
6: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak směla dohoda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
8: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
9: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
3: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.

Poslouchali jsme hudbu z filmu Osm hrozných, film v režii Quentina Tarantina z roku 2015, ke kterému psal hudbu Ennio Morricone a nahrál ji Český národní symfonický orchestr. Je 17:30 a já mám pro vás pozvánku na 31. Mezinárodní varhanní festival. Ten probíhá od 6. srpna do 24. září, každý čtvrtek vždy od 19 hodin v Bazilice svatého Jakuba v Malé Štuparské na Starém městě v Praze. A já bych vás ráda pozvala na koncert s názvem 6 století pro 4 ruce a 4 nohy. Marie-Ange Laurin se svým manželem Ericem Lebrunem tvoří dlouhá léta jedinečné varhanní duo. Programy jejich koncertů tvoří zajímavé skladby, které poutavě přibližují samotný nástroj a jeho výrazové možnosti. Jsou nejen skvělými varhaníky, ale i vyhledávanými pedagogy a v neposlední řadě i úspěšnými skladateli. Marie-Ange Laurin byla již ve svých 22 letech jmenovaná titulární varhanicí kostela Notre Dame de Lorette. Eric Lebrun je od roku 1990 titulárním varhaníkem kostela Saint-Antoine de Cour.

Doznělo skerco de mol Maxe Regra, na varhany hrál Aleš Bárta. A teď tu máme árii z opery Samson a Dalila, Camille Saint-Saëns. Dalilou bude Elina Garanča.

Mohlo by se to zdát jako milostná árie, ale není tomu tak. Dalila chtěla svést Samsona, aby mu pak mohla ostříhat vlasy a zbavit ho jeho síly a odevzdat ho filištínským. Árie Dalily ze druhého dějství opery Samson a Dalila. Camille Saint-Saëns jsme poslouchali se symfonickým orchestrem německého rozhlasu Kaiserslautern, který řídil José Collado. A proradnou a zákeřnou Dalilou byla Elina Garanča. Další skladbou je skerco ze symfonie číslo 2 C-dur Roberta Schumana. Riccardo Muti řídí vídeňské filharmoniky.

0: Klasik Praha.
1: V dalším pořadu Švédský stůl vám chci představit symfonie, operní předehry a pozoruhodné variace od Antonia Salieriho. A to v krásné nahrávce orchestru London Mozart Players. Stanislav Předota se těší na inspirující setkání v obvyklém čase v neděli v 19 hodin.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
3: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
4: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lamy máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
2: Klasik Praha.
0: Klasik Praha.

Tak to byla hudba ve scéně z opery Le Boreat, Jeana Philippa Rameau v úpravě pro klavír. Na klavír hrál Víkingur Olafsson. Před námi je 18. hodina, toto budou poslední dnešní zprávy a pak už Johann Sebastian Bach, Josef Strauss, Žel Masne či Petr Iljič Čajkovský. To po hodině 18. Před hodinou 18. pak bude poslední skladbou Saltarello z takzvané italské symfonie číslo 4 Felixe Mendelssohna Bartholdyho.

0: Tak to bylo Saltarello, co by čtvrtá věta ze symfonie číslo 4, takzvané italské Adur Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Jiří Bělohlávek řídil Pražskou komorní filharmonii. Je tu 18. hodina a také zprávy na Rádio Klasik Praha.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Dohoda mezi Spojenými státy a Íránem o znovu otevření Hormuzského průlivu by mohla být uzavřena ještě dnes či ve středu, řekl americký ministr financí Scott Bessent. Vedeme jednání s Iránci a myslím, že existuje šance, že se nám dnes nebo zítra, tedy ve středu, podaří dosáhnout dohody o otevření průlivu a posunout se k normalizaci situace, uvedl Bessent. Bude to svobodná plavba, dodal na dotaz, zda bude Iránu umožněno, aby si za proplutí úžinou klíčové trasy pro globální přepravu ropy, zemního plynu či hnojiv účtoval poplatky. Ukrajina, která od února 2022 bojuje proti ruské invazi a už řadu let usiluje o členství v NATO, se k této alianci nikdy nepřipojí. To prohlásil bývalý hlavní velitel ukrajinských ozbrojených sil a současný velvyslanec v Británii Valery Zalužny. Zdůvodnil to tím, že aliance lpí na postupech z druhé světové války a není připravena na konflikty 21. století, což je v kontrastu s ukrajinskou armádou získávající zkušenosti ze současného konfliktu. Horké počasí a dlouhotrvající sucho v jihovýchodní Evropě odhaluje mnoho historických událostí. Jednou z nich je i ta, která se stala na podzim roku 1944 poblíž srbského města Prahovo. Tehdy německý admirál vydal rozkaz, aby se v Dunaji potopilo několik válečných lodí. Chtěl s nimi zablokovat cestu proti proudu, aby zpomalil postup sovětských vojsk. Roky běželo vyšetřování, kdo zavezl haldu v Ostravě statisíci tunami odpadu a kdo zaplatí škodu. Podezřelou byla místní firma. Kauzu si ale na jaře převzalo ministerstvo životního prostředí a to teď rozhodlo, že viník neexistuje. Hasiči zasahují u rozsáhlého požáru v Křečovicích na Benešovsku. Požár se z lesa a pole rozšířil i na okolní chatky a je vyhlášen zvláštní stupeň poplachu. Na místě v tuto chvíli zasahuje 22 jednotek. A další desítky hasičů likvidují požár u lesa u Šumavských Nezdic na Klatovsku. Oheň se šíří v těžko přístupném terénu. Je vyhlášen třetí ze 4 stupňů požárního poplachu a letí tam vrtulník s bambivakem, jak uvedl mluvčí hasičů Petr Poncar. Po pár dnech volného vstupu do vybraných státních muzeí a galerií přišlo Ministerstvo kultury pod vedením Ota Klempíře s rozhodnutím umožnit lidem volný vstup do státních památek, a to ve dvou dnech, 30. srpna a 27. září. Ministr Klempíř prý Národnímu památkovému ústavu slíbil výpadky příjmu kompenzovat. A jaké bude zítra počasí? Jasno až polojasno, zprvu hlavně na severozápadě Čech při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky nebo bouřky. A ty mohou být i silné. Nejvyšší denní teploty 32 až 37 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 35 až 40 stupňů Celsia. Takže to byly dnešní poslední zprávy a před námi je už tokáta e-mol Johanna Sebastiana Bacha.
1: Jsme Klasik Praha.

to bylo Adagio a Fuga z tokáty E-moll Johanna Sebastiana Bacha. Poslouchali jsme tak ukázku z debutové nahrávky French Ouverture čembalisty Jiřího Havrlanta, který hraje na frankovlamské čembalo z dílny Františka Vyhnálka. A je toto, tento nástroj je inspirovaný nástrojem z roku 1745. Nás teď čeká rychlá polka s názvem Vpřed od Johanna Strause. Hraje orchestr Johanna Strause, který řídí Jack Rothstein, a já se omlouvám, autorem je Josef Strauss.

Tak to byla rychlá polka vpřed od Josefa Strause, kterou nám zahrál orchestr Johanna Strause pod taktovkou Jacka Rothsteina. A pro sklidnění tu máme meditaci z opery Thais Jules Massenet. Na housle hraje Itzhak Perlman.

Dozněla nám meditace z opery Thais Joela Massneta. Lawrence Foster řídil Abbey Road Ensemble a na housle hrál Itzhak Perlman. Další skladbou je čtvrtá věta z Scherzo ze symfonie číslo 3 D-dur, takzvané polské, Petra Iliče Čajkovského. Semjon Byčkov řídí Českou filharmonii.

0: Poslouchali jsme pátou finální větu ze symfonie číslo 3 D-dur Petra Iljiče Čajkovského. Ten tuto svou symfonii D-dur, známou také pod přezdívkou Polska, napsal v roce 1875 během pobytu v Usovu a Polska získala symfonie právě kvůli této závěrečné páté větě, která má rytmus a charakter polonézy. My jsme poslouchali Českou filharmonii, kterou řídil Semjon Byčkov.
1: Před rovnými 140 lety zemřel jeden z nejslavnějších klavíristů své doby a nejproduktivnějších skladatelů 19. století, Ferenc Liszt. Stýkal se s Bedřichem Smetanou, přátelil se s knížetem Lichnovským. Více v dalším pořadu s premiérou tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
3: Při prodeji nemovitosti rozhodují detaily. Správně nastavená cena, kvalitní prezentace a zkušenost, která dokáže celý prodej dovést k nejlepšímu výsledku. Makléři Century 21 patří mezi nejlépe připravené odborníky na trhu a stojí za nimi 50 let zkušeností světové značky. Řešíte prodej nemovitosti? Jsme tu pro vás. Century21.cz.
4: Ahoj, zdraví vás Albert z Auto Štěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás! Auto Štěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto@štěpánek.cz.
5: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy.
2: Je Klasik Praha.

To byla hudba z filmu Čokoláda Rachel Portmanové. Jsou 7:30 a před námi je Ambrom T. France Schuberta. Na klavír hraje Elizabeth Leonskaja.

Poslouchali jsme Impromptu z pera France Schuberta, na klavír hrála Elizabeth Leonskaja. Do 19. hodiny zbývá 22 minut, pak už se můžete těšit na další díl pořadu Hudba v miléniu. Ondřej Fischer si povídá s tenoristou Kangem Wangem. Pak tu bude ve 20 hodin koncert bez smokingu, dnes s hudbou Josefa Haydna a jeho houslovými koncerty. A ve 22 hodin repríza pořadu z archivu osobností Ivan Dlask si do studia pozval harfistku Kateřinu Englichovou. To bylo program na dnešní večer a teď tu máme Pavanu za mrtvou infantku Morise Ravel.

Poslouchali jsme Pavanu za mrtvou infantku skladbu Maurice Ravela, kterou nahrál Orpheus Chamber Orchestra. Další skladbou je třetí věta z koncerta Grossa F-dur Arcangela Corelliho. Sigiswald Quickend řídí Le Petit Band.

Tak to byla třetí věta z Concerta Grossa F-dur Arcangela Corelliho. Sigiswald Kuijken řídil Petit Band. Poslední skladbou dnešního podvečerního vysílání bude Vyzvání k tanci Karl Marie von Webera. Ondrej Lenart řídí Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě. Já se s vámi pro dnešní večer loučím a budu se těšit opět v pátek naslyšenou při vysílání na rádio Klasik Praha. Zdraví vás Mirka Časarová.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady.
2: Zábava vlny tobogány.
3: Co vás čeká?
2: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
3: Plno tobogánů a skluzovek.
2: Tak všichni rychle do plavek.
3: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
2: Relax, drinky, animace.
3: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
2: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
1: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
4: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
5: Tohle je Klasik Praha.
6: Hudba v miléniu.
5: O klasice v 21. století.
7: Milí posluchači, máte naladěno Rádio Klasik Praha a právě posloucháte další díl pravidelného pořadu Hudba v miléniu, a to buď na frekvenci 98,7 FM v digitálním vysílání DAB+, nebo prostřednictvím internetu. Bez hudebních ukázek najdete naše pravidelné pořady i v podcastových aplikacích. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech vám přeje Ondřej Fischer. Mám radost, že mým dnešním hostem je mezinárodně úspěšný tenorista, rodák z Číny, který studoval v Austrálii, momentálně bydlí ve Varšavě a vystupuje na jevištích po celém světě. V roce 2017 byl ve finále prestižní pěvecké soutěže v Cardiffu a tady v Praze ho budeme mít možnost slyšet 27. května v Národním divadle v rámci festivalu Pražské jaro. No a stvární postavu Ježíše v oratoriu Máří Magdalena od skladatele Žila Masneta. Hostem pořadu Hudba v miléniu je tenorista Kang Wang. Vítejte na Rádiu Klasik Praha.
8: Thank you, it's my pleasure too.
9: Děkuji, je mi potěšením.
7: Tedy jak vás tak poslouchám, na tenoristu máte docela hluboký hlas, když mluvíte.
8: I just woke up. Sometimes when I just wake up,
9: No, já jsem se před chvílí zbudil a někdy, když se vzbudím, tak mám chvíli hluboký hlas. Ale ano, na tenoristu je docela nízko položený, vím o tom.
7: Začal bych u příběhu, který mi připadá pozoruhodný, totiž jak se z vás vlastně stal operní zpěvák. Dočetl jsem se, že oba vaši rodiče byli zpěváci, nicméně vy prý jste původně studoval informační technologie a dokonce jste se chvíli živili jako programátor. Tak kdy jste se vlastně rozhodl definitivně věnovat se operní kariéře, kdy jste si uvědomil, že hudba je pro vás důležitější než počítače?
8: Because my parents are singers, so I grew up listening to opera, art songs, all that.
9: Jelikož moji rodiče byli zpěváci, tak jsem vyrůstal pořád obklopený operou a uměleckými písněmi a tím vším. Můj otec byl vlastně původně baritonista, takže to možná vysvětluje ten můj hlubší hlas, když mluvím.
7: Ano, je to zjevně dědičné.
9: Nicméně později se můj otec sám přeučil na tenorový obor, a to dokonce bez učitele. Vedl ke zpěvu i mě a trénoval mě jako tenoristu. Ale já jsem v době dospívání neměl příliš rád zpívání, ani klasickou hudbu obecně. Měl jsem raději programování. Sám jsem se naučil psát počítačový kód, když mi bylo asi 9 nebo 10 let. Od jakživa jsem toužil stát se nějakým vědcem, softwarovým inženýrem nebo něčím podobným. Nicméně můj otec mi přesto dal určitou hlasovou průpravu, nějaké lekce zpěvu, takže když mi bylo kolem 16, zpívání se stalo mým koníčkem. Když jsem se později přestěhoval do Austrálie, stále jsem ještě studoval informační technologie a pracoval jsem jako programátor. Začal jsem ovšem v Austrálii také vystupovat amatérsky na různých koncertech, kde jsem zpíval Nessun Dorma a tak podobně. Jednou jsme měli společný koncert s mým dobrým přítelem, baritonistou z Jižní Austrálie, který mi tehdy řekl: ty máš opravdu dobrý hlas, možná by ses měl věnovat zpěvu místo programování. Myslím, že mrháš svým talentem, když nespíváš profesionálně. Představil mě učiteli zpěvu, který se jmenoval Joseph Ward, a já jsem za ním letěl do Brisbane. Bral jsem u něj hodiny, jednou nebo dvakrát měsíčně jsem za ním vždycky zaletěl a pak hned zase zpátky. Až mi ten učitel jednou řekl: Kangu, myslím, že bys měl odejít z práce a začít se mnou pořádně studovat zpěv. Ale co je ještě důležitější, Vysvětlil mi, že operní zpěv není jen otázkou hlasu, že je potřeba se naučit i jiné věci, pohyb na jevišti, cizí jazyky a tak dále. Takže mě přemluvil, abych se přestěhoval do Brisbane a zapsal si jako student denního studia na konzervatoři, že prý budu mít jako tenorista skvělou kariéru. Bylo mi tehdy 23 let. Rozhodl jsem se odejít z práce, přestěhovat se do jiného města a naplno se věnovat pěvecké dráze.
7: Zdá se, že nikdy není pozdě, tak to je dobrá zpráva pro všechny programátory, kteří tajně milují operu.
8: Yeah, I think a lot of tenors actually became professional really late.
9: Poměrně hodně tenoristů se stalo profesionály až docela pozdě, pokud vím, protože je to prostě těžké. Když jsem odcházel do Austrálie jako programátor, můj otec, zpěvák, mi říkal: pokud máš něco opravdu rád a můžeš se tím živit, měl by ses tomu věnovat, ale nechej si zpívání zatím pouze jako hobby. Až se tvůj hlas rozvine, můžeš se tomu věnovat později. A kdyby to náhodou nevyšlo, potřebuješ mít v záloze něco, čím se budeš živit. Zpívání je náročná kariéra. Když jsem byl programátorem, vydělával jsem dost peněz a dokonce jsem se chystal koupit si vlastní dům. Ale jakmile jsem se stal zpěvákem, najednou jsem neměl skoro žádný příjem. Trvalo mi ještě řadu let, než jsem si jako zpěvák dokázal vydělat totéž, co jako programátor ve 20 letech.
7: Chápu. A měl jste jako tenorista nějaké oblíbené hlasové vzory, oblíbené zpěváky, které jste poslouchal a jejich hlas vás nějak ovlivnil?
9: Ano, pamatuju si, že když jsem byl dítě, otec mi pouštěl nahrávky Del Monaca, Franka Corelliho a samozřejmě Caruza. Ale obzvlášť mě ovlivnil jeden tenor, který byl spíš filmová hvězda než tenorista. A opravdu mi změnil život a změnil můj názor na operní zpěv. To byl Mario Lanza. Nebyl to vlastně opravdový operní zpěvák. Myslím, že zpíval možná jen v jedné jediné skutečné operní inscenaci. Jinak vystupoval převážně ve filmech, že ano. Ale když mi bylo 16 let, viděl jsem ho ve filmu Velký Caruso, kde hrál Enrica Caruza. Díval jsem se na ten film se svým otcem a úplně to změnilo moje představy o zpívání. Do té doby na mě opera nedělala moc velký dojem, ale po tom filmu jsem si řekl: páni, to je tedy náramný způsob života.
7: Takže dnes už operu jako žánr docenujete.
9: Ano, naprosto.
7: Pojďme si teď poslechnout slavnou árii, kterou každý tenorista musí mít v repertoáru téměř povinně. Zazní tedy Nessun Dorma z Pucciniho poslední opery Turandot a zpívat nám bude dnešní host Rádia Klasik Praha, tenorista Kang Wang.

0: Slavnou tenorovou arii Nessun Dorma nám právě zaspíval tenorista Kang Wang, dnešní host pořadu Hudba v miléniu, kterého tady v Praze budeme mít možnost slyšet v rámci festivalu Pražské jaro v roli Ježíše v Masnetově oratoriu Máří Magdaléna. Většinou se o vašem hlasu píše jako o lirickém, ale v některých recenzích chválili váš velký hrdinný zvuk, tak dá se říct, že už směřujete postupně k tomu těžšímu, takzvaně hrdinnému repertoáru?
1: Not yet. Okay. But we've had offers of things. I mean, we've had discussions from houses about like things like for example Turiddu.
2: Ještě ne. Měl jsem určité nabídky nebo spíš diskuse s operními domy o určitých rolích, jako je třeba Turiddu sedláku Kavalírovi a podobné věci. Ale s mým manažerem jsme se rozhodli zůstat zatím na té mladší straně tenorového repertoáru, protože věříme tomu, že to prodlouží mou kariéru, že můj hlas vydrží déle zdraví. Je samozřejmě jednodušší se brzy pustit do rolí pro těžší hlasy, protože je jednodušší tyto role zpívat.
0: Opravdu?
2: Ano, například když zpívám něco jako Madame Butterfly, tak se ani nepotřebuji rozespívat. Na takové role jako Pinkerton to vůbec není nutné. Dokonce, když se někdy nerozespívám, tak to zní i lépe, protože ten hlas tam prostě sedí tak nějak sám od sebe, přirozeně.
0: A asi není na tyto role potřeba tolik flexibility.
2: No, ale když zpívám hodně rolí, které jsou pořád posazeny v takové těžké střední poloze, tak to negativně ovlivňuje rozsah a obratnost mého hlasu. Takže momentálně se snažíme držet té lirické repertoárové linie. Ale něco těžšího občas taky přijde. A když ano, je to pro mě vlastně jistá forma odpočinku. Nicméně zatím se snažíme o to, aby můj hlas pořád pravidelně chodil, tak říkajíc, do tělocvičny, abych si rozsah a flexibilitu udržel co nejdéle.
0: To samozřejmě úzce souvisí s volbami repertoáru a asi je to ta nejotřepanější otázka, kterou člověk může položit zpěvákovi, ale co jsou vaše oblíbené role nebo oblíbení skladatelé? Co je vám nejbližší?
1: My favorite roles, one of my favorite composers is Verdi.
2: Moje oblíbené role? No, jedním z mých oblíbených skladatelů je Verdi. Když jsem zpíval Luisu Millerovou ve Washingtonu, to byl fantastický zážitek. Líbilo se mi na tom úplně všechno. Užíval jsem si každou minutu a každou vteřinu. A mám opravdu rád některé role ve Verdiho operách, které jsou určené hlasově, řekněme, pro střední až těžkou váhu. Moje úplně nejoblíbenější role je ovšem momentálně asi Hoffmann v Hoffmannových povídkách. Spousta tenorových rolí je plochá. Většinou je to prostě milovník, romantický chlapík. Ale Hoffmann je něco úplně jiného. Je to postava založená na skutečné osobě, která měla komplikovaný život. A v průběhu této opery se jeho osobnost projevuje z mnoha různých stránek. Je to komplexní postava. Můžete ho hrát v různých dějstvích různými způsoby. Je to opravdu fascinující. Navíc je tam spousta krásného zpívání. Víte, moje žena občas chodí na moje hodiny zpěvu a říká mi, když zpíváš Hoffmanna, tak je to úplně jiné, než když zpíváš jakoukoliv jinou roli. Tvoje oči, řeč těla, všechno se úplně promění. Stručně řečeno, užívám si tu hudbu, ten text i všechno ostatní. Hoffmann je zatím moje nejoblíbenější role.
0: Taky je to opravdu hodně dlouhá opera.
2: Ano, velmi dlouhá. Je to jako maraton. A zábavné je, že to má více různých verzí. Někdy se prohazuje druhé a třetí dějství. Někdy se zase dělá delší závěr, přidává se tam více zpívání. To je docela zajímavé. Třeba jednou jsem to zpíval v Americe, v Palm Beach, a to byla verze převzatá z metropolitní opery. Ale teď to budu zpívat znovu v jiné verzi s různými všelijakými škrty, jinými áriemi a podobně. Je to podivné a fascinující současně.
0: To musí být i docela zrádné pro paměť. Nedej bože, kdyby v tom někdo chtěl za někoho zaskakovat.
1: It is a little bit tricky, yeah. Because I thought I knew, but now because something was cut, something was added, it's like a new thing.
2: Ano, je to zrádné, protože něco se vyškrtne, něco se přidá a je to skoro jako nové představení.
0: Tady v Praze budete v květnu na Pražském jaru zpívat roli Ježíše v oratoriu Máří Magdaléna. Je to velká zodpovědnost zpívat roli Ježíše, protože předpokládám, že v takové roli musíte vyzařovat dokonalost, svátost a tak dále.
1: Yeah, it's quite, cause I mean it's Jesus.
3: Right, yeah.
1: Yeah, no, so in a country that is so religious.
2: Ano, je to velká zodpovědnost a navíc v tak zbožné zemi.
0: Ne, to se nebojte, Česká republika není ani trochu zbožná země, žádný strach.
1: Okay. It's still in Europe, and you're singing Jesus. It's just I am now like really reading a lot about this because there's some controversy about this piece I read.
2: No dobře, ale stejně je to v Evropě a mám zpívat Ježíše. Teď o té skladbě hodně čtu, protože jsem se dozvěděl, že je s ní spojená určitá kontroverze. Díval jsem se na libreto a ten text naznačuje, že mezi Ježíšem a Máří Magdalénou se nadbyla nějaká intimní fyzická láska, což v Biblii nikde naznačeno není, pokud vím. Takže v době, kdy toto oratorium mělo premiéru, taková myšlenka samozřejmě způsobovala potíže. Co se mě týče, já se vždycky snažím, aby postavy, které hraju, byly lidské, i když se jedná o něco biblického nebo náboženského. V tomto směru tedy Masnetovi úplně rozumím, protože on se zřejmě snažil, aby to byly lidé, nejen nějaké postavy z Bible. S historickými postavami a jejich uměleckým stvárněním je to vždycky složité, protože historii někdo napsal a nikdy už nebudeme vědět, co se přesně stalo. Nemáme k dispozici stroj času.
0: Takže podle vás ten kontroverzní aspekt, který jste zmiňoval, je v tom Masnetově díle přítomný?
2: Ano.
0: Máte rád hereckou stránku svého povolání? Samozřejmě v oratoriu se moc hrát nedá, ale když jste mluvil o Hoffmanových povídkách, tak mi připadalo, že vás herectví baví. Je to tak?
1: I really enjoy that. That is one of the most my favorite parts about opera is because.
2: Herectví je jedna z mých úplně nejoblíbenějších věcí na opeře, protože se na 2 nebo na 3 hodiny můžete stát na jevišti někým úplně jiným. Můžete se díky tomu vzdálit od svého běžného života, což je pro mě fascinující. Je to ještě lepší než hrát třeba ve filmu, protože ve filmu vždycky zabíráte jenom určité akce, sekvence, činnosti, kdežto na jevišti se do té postavy můžete zcela proměnit a zůstat v ní, i když pak třeba jdete zpátky do šatny. Takže pokud jde o mě, herectví je prostě nejlepší.
0: Role Ježíše, kterou budete tady v Praze zpívat, je ve francouzštině a já jsem si všiml, že celkově zpíváte docela dost francouzského repertoáru, tak by mě zajímalo, jestli zpívat ve francouzštině je nějak obzvlášť náročné pro operní zpěváky, protože francouzština má spoustu velice podivných zvuků, nosových vokálů a tak podobně, což se asi musí zpívat docela těžko, je to tak?
1: Yes, some of the French vowels helps with your tenor overtone
2: Některé z těch francouzských vokálů mi naopak pomáhají s mojí tenorovou rezonancí. Proto taky má francouzský tenor velice specifický zvuk. Ale je pravda, že některé francouzské vokály nejsou pro tenoristu úplně příznivé. Možná to souvisí s francouzským temperamentem, se způsobem, jakým Francouzi mluví. Každopádně jako zpěvák se naučíte ty jejich vokály modifikovat, stejně jako modifikujete vokály třeba v italštině, aby se vám ty tóny lépe tvořily tak, jak jste zvyklí. Je ovšem pravda, že francouzština je velmi specifická. Když jsem byl součástí takzvaného Lindemanova programu pro rozvoj mladých umělců, který zaštiťuje Metropolitní opera, tak jsem tam měl jednoho francouzského kouče a tomu jsem nosil takové árie jako Romea a podobně. A pamatuju si, že mi řekl, francouzské zpívání se dá shrnout jedním slovem – přesnost. Zpívání ve francouzštině hodně závisí na přesném srovnání hlasu s partiturou. Když zpíváte italsky, můžete si dovolit nějaká portamenta, ralentanda, zkrátka tu a tam můžete trochu uhnout, jste svobodnější. Ale ve francouzském repertoáru ne, protože lidé mají od vás velmi konkrétní očekávání, jak máte tuto hudbu interpretovat. Týká se to dokonce i zvuku. Hrdinný tón, velký zvukový objem na vysokých tónech. To je ve francouzském repertoáru mnohdy nežádoucí. Je to chyba, které se já osobně dopouštím docela často, ale pořád se učím. No a co se týče Masnetovy Máří Magdalény, jelikož je to nábožensky zaměřené, je to o Ježíšovi a tak se na to musím opravdu dobře připravit, aby můj hlas zněl v souladu s francouzskou tradicí. Uvidíme. Každopádně se na to moc těším.
0: Když už jsme tedy mluvili o francouzském repertoáru, pojďme si teď poslechnout, jak zpíváte francouzsky. Konkrétně zazní známá árie z Gounodovy opery Faust, Sully de Mer Chaste Epire. Zpívá tenorista Kang Wang, který je dnes naším hostem v pořadu Hudba v miléniu.

0: rádiu Klasik Praha dozněla arie z Gunodovy opery Faust, kterou nám zpíval dnešní host pořadu Hudba v miléniu, čínský tenorista Kang Wang, který se představí letos i tady v Praze na Pražském jaru a také bude zpívat francouzsky. Roli Ježíše v Masnetově oratoriu Máří Magdalena. Dočetl jsem se, že nedávno jste premiéroval titulní roli v soudobé opeře, která se hrála v listopadu v San Francisku a jmenuje se The Monkey King, opičí král. Tak o čem ta opera je, jak zní ta hudba a jaká je ta vaše role?
1: Okay, the title role is called The Monkey King and do you play video games?
2: Takže ta titulní postava se jmenuje Opičí král a hrajete počítačové hry?
0: Ano, ale tuhle asi neznám.
1: There's a recently last year there was a game that was a first AAA like big title blockbuster game came from China.
2: Minulý rok vyšla hra, která patřila mezi takzvané 3Ačkové tituly, čínský blockbuster nazvaný Black Myth Wukong. Říká vám to něco? Byl to velký hit, získalo to opravdu dobré ocenění na webu IGN. No, já jsem velký fanoušek počítačových her, jak vidíte, nicméně jde tam o tutéž opici. Tenhle opičí král je hluboce zakořeněný v čínské kultuře. Já se obvykle věnuji jenom klasickému opernímu repertoáru, ale když přišla tahle nabídka, hned jsem říkal svému manažerovi, zruš všechno ostatní, tohle musím dělat. Protože pro dítě, které vyrůstalo v Číně, je opičí král něco podobného jako třeba Superman pro americké děti. Stvárnit takovou roli je splněný dětský sen, takže jsem řekl, že to musím dělat za každou cenu a byl jsem naprosto šťastný. Je to soudobá hudba, takže to není úplně jednoduše pochopitelné pro lidi, kteří pořád poslouchají jenom Pucciniho, Mozarta, barokní hudbu a podobně. Je to svět soudobé hudby, ale zároveň je to i moje kultura, takže jsem z toho byl nadšený. Jedná se o jednu z těch rolí, které nejsou jen o zpívání, ale také hodně o jevištní akci. Byly tam i zbraně a podobné věci. Byli tam dva odborníci na tradiční pekingskou operu. Taky tam byl tanec a loutkové divadlo. Měl jsem dvojníka a ten dvojník měl náhradníka. A byli tam dva tanečníci, takže postavu opičího krále jsme vlastně stvárňovali tři. Bylo to něco jako taková opičí svatá trojice a ti tanečníci mě naučili různé pohyby, jak zacházet s bojovou holí, jak používat kopí a všechno možné. Bylo to fascinující. Přiletěl jsem do San Francisca a podstoupil jsem měsíční výcvik, ze kterého jsem natáčel různá videa na Instagram. Hodně jsem se přitom naučil o zacházení se zbraněmi a stal se z toho můj koníček. Počkejte, to vám ukážu. Potom, co jsem se vrátil do Polska, do Varšavy, jsem si koupil tohleto.
0: To bohužel nemůžeme ukázat v rádiu našim posluchačům.
2: Je to bojová hůl dlouhá 170 cm a každý den s ní trénuji. Je to skvělé kardiovaskulární cvičení. No a ta hudba v té opeře, o tom jsem původně mluvil, ten můj part má poměrně, řekněme, těžký střed. Je to tak trochu part pro hrdinný tenor. V San Francisku krátce předtím hráli Wagnerova Parsifala a přirovnávali part tohoto opičího krále právě k Parsifalovi. No a já jsem pak musel jet zpívat Luči z Lammermooru, což je dost velký rozdíl. Když jsem přesedlal na tuhle operu, tak jsem zjistil, že to předchozí hrdinné zpívání ve střední poloze mi pak v Luci z Lammermooru moc nepomáhá. Souběžně s posledními třemi představeními opičího krále jsem tedy cvičil part Edgarda, který je napsaný ve vyšší poloze a najednou i ten opičí král zněl lépe. Takže právě tohle jsem měl na mysli, když jsem před chvílí říkal, že se snažím udržet si v repertoáru co nejvíce lyrických rolí, protože hlas se tím udržuje zdravější, zůstává obratnější a bohatší na alikvotní frekvence. Prostě všechno je pak lepší. A když už pak jednou za čas příležitostně zpíváte něco těžkotonážního, tak vám to jde vlastně lépe.
0: Vidíte, tak to jsem nevěděl, že opičí král je tak známá a populární postava.
2: Ano, je to takový nejstarší superhrdina čínské kultury.
0: No vidíte, takže s tou rolí Ježíše to má taky něco společného. Ale když jsme tedy u té čínské kultury, já jsem viděl na YouTube, jak zpíváte tradiční čínské písně. Jaký je váš vztah k tomuto žánru, tedy k lidovým písním, k čínské tradici? Věnujete se tomu pravidelně?
1: Not really. I know only like a couple of them, but I do this because first, you know, I grew up in China, I'm Chinese, and
2: vlastně moc ne. Mám v oblibě jenom pár těchto písní, ale především to dělám proto, že jsem v Číně vyrůstal a jak jsem zmiňoval, moji rodiče jsou zpěváci. Otec zpívá hlavně západní operu, ale moje matka se věnuje čínské tradiční hudbě. Ne přímo v pekingské opeře, ale spíš uměleckým písním a podobně. Takže když jsem vyrůstal, tohle jsem všechno často slýchal a je to tak nějak součástí mojí duše. Občas se nějakou takovou píseň naučím a když o tom teď přemýšlím, možná bych se jich měl naučit víc.
0: Já myslím, že publikum by to ocenilo. Pojďme si nyní i my poslechnout dvě čínské písně, jak je naspíval náš dnešní host, tenorista Kang Wang. První z nich má text více než 2500 let starý. Druhá píseň je umělá a pochází z tenoristova rodiště z města Harbin. Zpívá Kang Wang, na klavír doprovází John Woods.

0: Dvě čínské písně nám právě zaspíval náš dnešní host v pořadu Hudba v miléniu, tenorista Kang Wang, který pochází právě z Číny, ovšem studoval v Austrálii a aktuálně žije ve Varšavě. Vzhledem k tomu, že jsme České rádio, tak pro vás mám obligátní otázku, jaký máte vztah k české hudbě a českému repertoáru. Máte nějakého oblíbeného českého skladatele? Už jste zpíval svého prvního Janáčka?
1: Not yet. Unfortunately not yet, but hopefully more later. Yeah, because Czech music is very beautiful.
2: Ne, bohužel ne. Je to škoda, protože česká hudba je krásná. Z českého repertoáru jsem lecos poslouchal a moc se mi to líbí a rád bych to zpíval, ale nikdo mi to zatím nenabídl.
0: Tak možná po vašem vystoupení v Praze se to změní.
1: Maybe, yes, maybe. You know, I have to tell you, this is not my first visit to Prague.
2: Možná. Vidíte, to vám musím říct, nebude to moje první návštěva Prahy. Když jsem zpíval Romea v Drážďanech, což je od Prahy kousek, tak jsme se jeli s mojí ženou podívat do Prahy a bylo to neuvěřitelně krásné. Byli jsme úplně v šoku, jak krásné město to je, ve srovnání s prakticky všemi ostatními hlavními městy Evropy. Krásné město a skvělé jídlo. Objevili jsme tam takový úžasný dort zvaný medovník. No a teď už všude, kam jedeme, hledáme medovník. Tak jsme si tehdy říkali, že by bylo hezké se do Prahy zase někdy vrátit, zaspívat si tam a více to město prozkoumat. No a vidíte, pak mi přišla tahle nabídka od pražského Jara.
0: A v Polsku nemáte medovníky? To bych se divil, kdyby se tam taky nedělali.
1: Oh, there is. We finally found one. We found a cafe that produces medovník on a daily basis.
2: Ano, jsou tady. Nakonec se nám podařilo najít jednu kavárnu, která produkuje medovník denně. Ale ten první medovník, který jsme měli v Praze, ten byl fantastický. Pamatuju si, že to bylo v takové restauraci poblíž vodního mlýna. Nikdy předtím jsem takový zákusek nejedl.
0: To se hezky poslouchá samozřejmě. Tak vám přeju, ať si pobyt v Praze užijete a my se na vás taky budeme těšit 27. května v rámci festivalu Pražské jaro v Národním divadle, kde stvárníte roli Ježíše v Masnetově oratoriu Máří Magdalena. Dnešním hostem pořadu Hudba v miléniu byl tenorista Kang Wang. Moc vám děkuji za rozhovor.
1: Thank you, bye.
2: Děkuji, nashledanou.
0: My si závěrem dnešního pořadu poslechneme další francouzskou arii a Leve toi soleil z Gounodovy opery Romeo a Julie. Na piano doprovází Ken Noda, zpívat bude tenorista Kang Wang a od mikrofonu Rádia Klasik Praha se pro dnešek loučí Ondřej Fischer.

0: Hudba v miléniu.
1: Ladíte Klasik Praha.

0: Ahoj, zdraví vás Albert z Autoštěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás! Autoštěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto@štěpánek.cz.
1: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariéra.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
2: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
3: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak zněla dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč, s 10letou zárukou. Profi voda, CZ.
6: Kdy jste se naposledy zastavili? Hodinu od Prahy. Terapie tichem CZ.
7: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
8: Ladíte Klasik Praha.
9: Koncert bez smokingu vám přináší
8: Klasik Praha.
10: Dnešní koncert bez smokingu na Klasik Praha bude patřit hudbě Papa Haydna, rakouského hudebního skladatele, který se narodil v obci Rohrau nedaleko Vídně jako druhé dítě místního kolářského mistra. Neměl žádné hudební předky, přesto se však s hudbou doma setkával už od nejútlejšího dětství. Ve svém autobiografickém náčrtku z roku 1776 označil Haydn svého otce jako od přírody velkého milovníka hudby, který uměl hrát na harfu a za jehož doprovodu se doma často zpívaly prosté písničky. Na rozvoj hudebně nadaného Josefa mělo toto prostředí zřejmě blahodárný vliv. Ostatně hudebníkem se stal i Josefův mladší bratr Michael. Přinejmenším byl chlapcův talent včas rozpoznán a rodiče poslali 6letého syna po poradě s místním kantorem do učení ke vzdálenému příbuznému Johanu Matiasi Frankovi, kantoru a řediteli školy a kůru v blízkém Hajnburku. A tady se na chlapce usmálo štěstí. Objevil jej kapelník svatoštěpánského domu ve Vídni, který objížděl venkovské farnosti a hledal nové zpěváky. Osmiletý Haydn se tedy ocitl ve Vídni jako choralista v prvním chrámu v zemi. Vídeň byla po celé 18. století jedním z velkých mocenských i kulturních center Evropy. Téhož roku, kterého Haydn nastoupil do svatoštěpánského sboru, se vlády v habsburských zemích ujala 23letá císařovna Marie Terezie. Pro malého Josefa musel být příchod do Vídně obrovským šokem. Při četných povinnostech zpěváka se potkával nejen se znamenitými hudebníky, ale také s urozenou společností, které byla hudba určena. Sama Marie Terezie mu prý jednou uštědřila výprask, když přes zákaz lezel po lešení rozestavěného zámku v Schönbrunnu. Nejdůležitější však pro něj byl neustálý kontakt s hudbou, která se na kůru provozovala. Ať už se jednalo o skladby starších vídeňských mistrů, jako byli Johann Josef Fuchs, Francesco Conti či Antonio Caldara, nebo o skladatele mladší generace, František Ignác Tůma, Georg Christoph Wangzeil, Ignác Holzbauer. Z této doby také pochází první Haydnovy skladatelské pokusy. Haydnovo dílo je ohromující, čítá až 2000 prací. Není tomu však tak dávno, co Haydnova díla byla přijímána s vlídnou, příznivou náklonností a hlavně úctou, ale bez skutečného chápání jejich pravého místa ve vývoji klasické hudby. Dnes vidíme hlavně hudebního hrdinu, Titána, a nejen přívětivou postavu zvanou svými kolegy Papa Haydn. Z jeho odkazu si pro dnešní večer vybíráme tři z jeho houslových koncertů C-dur, A-dur a G-dur. Solový part bude v nahrávce, kterou nabízíme hrát italský houslista Giuliano Carmignola. Doprovodí ho Orchestre des Champs-Élysées a řídí Alessandro Mocha.
11: Koncert bez smokingu
9: na Klasik Praha.

0: nedávno, je to tedy pár týdnů, už byl v tomto pořadu. U jehož poslechu vás vítá Ivan Dlask. V našem studiu hobbyista Vilém Veverka. A v tomto pořadu jsme hodně hovořili o mém dnešním hostu na rádiu Klasik Praha, o harfenistce Kateřině Englichové, kterou teď rád vítám zase po delší době v našem studiu. Dobrý den, Kateřino.
1: Dobrý den.
0: Já jsem moc rád, že se potkáváme a zase rozšíříme ten pořad s Vilémem Veverkou o ten s vámi, protože vy spolu často vystupujete, k čemuž se všemu dostaneme, upozorníme třeba na některé nejbližší koncerty, ale to až v závěru toho pořadu. Já se vás chci zeptat, vy jste, pokud vím, vlastně studovala u maminky další naší harfenistky Jany Bouškové, paní Libuše Váchalové.
1: Je to tak.
0: Kterou já jsem taky znal a byla, dokud žila samozřejmě taky tady hostem v tomto studiu. A jak ta studia probíhala vaše dál? Ono už je to teda pár let, ale protože se tady dlouho nebyla. Tak se na to zeptám na začátku, mám na mysli třeba nějaké zahraniční kurzy a podobně.
1: Je to tak, je to už dávno. Ty studia tak rychle utečou, že člověk jenom zírá. Já jsem studovala na Pražské konzervatoři a potom jsem měla možnost být 5 let na Curtisově institutu, The Curtis Institute of Music ve Philadelphii, což je instituce, vysoká škola, která je vynikající, což jsem tenkrát ani nevěděla, protože jsme tady byli dost odstřiženi od informací, takže to bylo víc štěstí než rozumu, abych tak řekla. Tam jsem studovala 5 let a když jsem se vrátila, tak samozřejmě přes tu dobu toho studia jsem jezdila různě na kurzy různých význačných harfistů, i komorní kurzy, ale i solové kurzy. A pak ještě, jako už dospělá, jsem byla 2 roky na Hans Eisler Hochschule für Musik v Berlíně. Takže to se ještě...
0: Dobře, tak jsme to krátce jenom připomenuli. Teď už sama jste pedagoškou, kde učíte?
1: Učím na Pražské konzervatoři, už to také utíká vlastně od covidu 6 let, 6. rokem a moc si to užívám.
0: Takže jako ostatně hodně muzikantů taky, kromě toho, že jsou dál výkonnými interprety, tak učí mladou generaci. Když se vlastně projdeme ještě těmi dobami, kdy jste vystudovala a těmi dnešními, protože já už jsem tady, když si počítám dobře, měla si 3 harfenistky, zatím se mi nepodařilo teda žádného českého harfistu, jsem pozval do našeho studia a už jsem se na to koho si ptal, jestli to je tak, že opravdu ženy převažují jako hráčky na tento nástroj, nebo ne?
1: Je to takový paradox, protože v dřívější době to byli muži, kteří na harfy hráli až do konce 19. století, až do 20. století, daleko do 20. století. Nicméně dnes se dá říct, že je to doména žen, byť jsou země, kde pořád hraje hodně harfistů, je hodně mužů harfistů, jako je Francie, Španělsko, nakonec i Británie, Anglie, tady Wales, tam i hrají na ty lidové nástroje, na ty keltské harfy, nebo zase v Jižní Americe, paragvajské harfy například. Tam je velmi rozšířený tento nástroj, který s tím koncertním, nebo s tou koncertní harfou, na kterou hraji já, nemá až zas tak moc společného, asi jen ten název, je to de facto jiný obor. Ale dnes to není jenom doména žen, harfa, abych to řekla, všechny ostatní nástroje také už hodně feminizují a myslím si, že v budoucnu to bude více a více. A to vůbec nemluvím, že by to bylo kvůli tomu, že jsme ženy a že jak si chceme ovládnout nějaký mužský svět, to vůbec ne, ale to povolání je tak riskantní, že si myslím, že plno mužů do toho prostě nepůjde.
0: Jak je to mezi vás čími žáky ten poměr? Těmi současnými.
1: No je to babinec. Je to babinec, mám tam samé studentky. Měla jsem 1 studenta hned na začátku, ale teď jsou to samé ženy.
0: Může to být taky možná problém třeba s uplatněním harfy, když lidé dostudují, nebo jak je to? Protože samozřejmě, aby někdo byl vynikající a mohl hrát potom solově nebo vystupovat třeba ve Vyšehradu. Tak jak je to s tímhle bodem?
1: Je to složité. Vždycky si vzpomínám právě na paní profesorku Váchalovou, která měla obavy o nás, co budeme dělat a jak se uplatníme a jakým způsobem se budeme moct živit. A je pravda, že řada mých kolegyň se tím třeba neživí. Byť musím říct, že zrovna z mého okruhu a v těch ročnících pode mnou i nade mnou jsou to harfistky, které dnes hrají v našich nejlepších orchestrech. Takže tenkrát by se dalo říci, že byla větší příležitost, ale ona je asi pořád stejná. Samozřejmě většina muzikantů, většina i harfistů se pak živí tím, že hraje v orchestru, tak tam je nějaké období, kdy ten harfista tam je, ten svůj život a pak se mění, jde do důchodu, takže jsou vypsané ty konkurzy. Je to takový koloběh, který se stále vrací zpět, ale myslím si, že ta obava je dneska ještě větší a to souvisí určitě i s financováním kultury a s budoucností vůbec tohoto oboru, s tím, v jakém světě žijeme, jaké nástrahy se na nás řítí z vnějšku, ale i zevnitř, dotace, jakým způsobem dotovat klasickou hudbu, zájem o klasickou hudbu. Je to velké téma.
0: Samozřejmě, ale my budeme v tomhletom pořadu optimisti spíš.
1: To je dobře.
0: A budeme poslouchat taky krásnou hudbu, takže tak tomu samozřejmě přispějeme. Už jsme uvedli jednu skladbu na začátku a tu teda se přiznám, že jsem neznal, co to bylo.
1: Je to skladba, ke které jsem přišla v Americe při studiích, ale vlastně jsem se ji naučila až mnohem později. Je od americké harfistky poloviny 20. století, tedy 50. let 20. století. Jmenovala se Pearl Chertok a ta skladba, je to svita, která se jmenuje Around the Clock Suite a toto je jedna z těch částí, která je velmi těžce přeložitelná, protože se jmenuje Harpicide at Midnight. Ale já jsem si to tak adaptovala a je to něco jako harfování o půlnoci.
0: Ano. Tak a teď si pustíme další hudební ukázky. Co jste vybrala teď? Bude to dílo tedy soudobého českého skladatele, ale samozřejmě nežijícího Petra Ebena.
1: Ano, je to skladba, ke které mám blízký vztah. Pana Ebena jsem měla tu čest poznat a dokonce s ním i tuto skladbu natáčet už před mnoha a mnoha lety. Byl to renesanční muž a naprosto neuvěřitelný skladatel i člověk. Tyto písně napsal, když mu bylo 18 let, pro svoji ženu Šárku, s kterou, jak jistě mnozí ví, celý život pak žil, měl s ní 3 syny. A toto bylo takové milostné vyznání v jeho 18 letech. Takže s Kačenkou Kněžíkovou jsme si tento repertoár také vybrali, protože uslyšíte, je to nádherná hudba.
0: A my si poslechneme část těchto písní kloutně.

0: To se skupení tedy dvou žen, které teď účinkovaly na rádiu Klasik Praha, si říká K2.
1: Ano,
0: je to tak?
1: Je to tak, je to tak.
0: Ano, Kateřina Kněžíková a Kateřina Englichová, takže podle těch K, dokonce Kačka tam má 2 K.
1: Je to tak, je to tak. A ten název, samozřejmě dnes každý ví, že K2 je nejvyšší hora Pákistánu.
0: Ano.
1: Ale tento název vznikl úplně nevinně na agentuře, aby nás nějakým způsobem rozlišili. Tak nám začali říkat K1 a K2. Takže tímto vlastně vznikl tento název, ano.
0: Dobře, a byly to tedy písně Kloutně, výběr tohoto díla Petra Ebena. Ten výběr jsme teď poslouchali. Za chviličku další hudba, ale mezi tím zase otázka pro mého dnešního hosta, harfenistku Kateřinu Englichovou. A ta směřuje jednak tedy ke komorní hře a jednak k vám jako ženě v orchestru. Ještě dnes jsou, nebo máte příležitost si zahrát i s renomovanými tělesy orchestry?
1: Dnes, pokud hraje s orchestrem, tak jako jsou. Solista. V orchestru už nehraju, na to vzpomínám moc ráda, protože jsem hrála ráda v orchestru. A někdy mi to i chybí, ten symfonický zvuk, ale na druhou stranu vím, že už bych prostě to nemohla dát ten můj život dohromady, protože to je tolik zkoušení a tolik i nehudebních věcí, které v tom orchestru musíte nějakým způsobem zvládnout, že pro mě, pro člověka, který se živí tedy hraním, učením, solovým hraním, komorní hrou a ještě k tomu napůl žiju v Londýně s mojí rodinou, tak to už by jsem se úplně zbláznila. Ale chybí mi to někdy. Je to krásné hrát v orchestru, v dobrém orchestru.
0: Ale samozřejmě je to velký závazek, především, jak říkáte, ten časový.
1: Přesně tak.
0: Aby to člověk všechno zvládnul. No a naproti tomu máte celou řadu takových stálejších spolupracovníků, kromě určitě nějakých příležitostných. Tak už jsme se zmínili o Kateřině Kněžíkové. Samozřejmě nebude chybět v našem programu Vilém, Veverka a jací jsou ti další?
1: Asi soubor, kterého si nejvíce cením, je Bohemia Luxemburg Trio, kde hraje Jitka Hosprová na violu a Karlo Jans na flétnu. A za ta léta jsme zahráli mnoho koncertů. Teď už jsme nějakou dobu společně nehráli a myslím, že nám to hodně chybí. I ten repertoár je specifický, ale myslím si, že moc krásný. Takže doufám, že zase bude nějaká příležitost.
0: My si možná za chviličku poslechneme, tuším, v té další ukázce právě pana Jance, jak jsme tady o tom hovořili před chviličkou, ale ještě předtím upozorním naše posluchače vlastně na vaše stránky, které jsou, tuším, www.englichova.cz, říkám to dobře.
1: Je to tak, ano.
0: A tam máte i koncerty, tam dokonce na jedné stránce jsem našel už koncert na leden roku 2027 právě s Vilémem Veverkou, který je tam naplánován, tuším, že na Novoměstskou radnici. A ten počet koncertů, které můžete zvládnout při tom svém vytížení, pohybuje se to tedy u nás i v zahraničí, v jakém poměru?
1: Myslíte poměr jaksi českých koncertů versus zahraničních koncertů?
0: Ano.
1: Myslím si, že od covidu se to hodně přesunulo k nám. Takže těch koncertů, které u nás v České republice hraje, je mnohem víc než v zahraničí. Bývalo to spíš naopak. Ale teď ta situace je taková a nutno přiznat, že mě to vlastně i trošku vyhovuje, protože to cestování ještě daleko je samozřejmě komplikované a časově velmi náročné. Ale myslím si, že vůbec i ta celá nálada ohledně klasické hudby a té komorní klasické hudby se hodně vyprofilovala, řekněme. A to nechci být vágní, ale není to jednoduché dostat se na festivaly v zahraničí. A jsem strašně vděčná, že jaksi pořád ty příležitosti přicházejí. Nakonec minulý rok jsme zrovna s Vilémem Veverkou byli v Hongkongu, měli jsme tam koncert s orchestrem i kurzy, nebo jsme byli v New Yorku, to už je teda rok a půl, ale i tedy nejenom ty evropské destinace navštívíme, ale není to legrace. Jako je to opravdu, stále mám ten dojem, že ty možnosti se určitým způsobem zužují. A proto mám pro ty své studenty docela nahnáno, abych tak řekla, co s nimi opravdu bude a čím se budou moc živit, aby se mohli živit kvalitně hudbou a nemuseli dělat jiné věci. Ale jak to tak vypadá, tak budou muset.
0: Mimochodem, když jste mluvila o tom cestování, tak jak se cestuje s harfou?
1: No,
0: docela obtížně asi.
1: To se mě mnoho lidí ptá, jak se cestuje harfou. Víte co, pokud na to koukáte, jakože je to problém, stane se to problémem. Ono to zase není nic tak strašného. Když máte velké auto, tak harfu naložíte. Dneska jsou i vozíky na ty nástroje. Je plno pomůcek už dnes, když přijedete na většinu míst, tak jsou tam výtahy, samozřejmě pomoc od pořadatelů, od kustodů. Pochopitelně jsou i situace, kdy nastane, já nevím, hrajete někde v kostele, a tak na kůru už nehraju. To už jsem si užila jako mladá, tak to už jsem řekla, to už nebudu riskovat i kvůli tomu nástroji, ale jinak vždycky se to dá řešit. A pochopitelně, když hraju třeba s Vilémem Weberkou, tak ten harfu stěhuje, neříkám, že rád, ale musí, takže s tím to vůbec není problém, ale to je spíš legrace, jinak ta pomoc je. Pokud se létá, tak nástroj sebou neberu. Čím pádem je to vlastně jako mají ten samý problém v uvozovkách, jako mají klavíristé, že přijedou na místo a musí se zvyknout na nový nástroj.
0: Na ten, který je právě k dispozici. Už se vám stalo, že jste musela třeba odmítnout, že to byla hrůza?
1: Měla jsem asi 2 nebo 3 příhody, kdy jsem byla na hraně toho, že tedy řeknu, že hrát nebudu. Ale vždycky jsme to nějakým způsobem dali. Jednou to bylo, to už je plno let v Americe, v Texasu, kde mě přivezli takovou malou harfu.
0: Dětskou.
1: To jakoby dětskou. A měla jsem na ní hrát jako poměrně velký koncert, ale nakonec se to zvládlo. Já jsem řekla, že to udělám. Měla jsem k tomu takovou průpovídku, že lidé věděli, co se stalo, a vlastně to bylo docela milé. No a pak jsem měla dost hrůzostrašný případ právě v Hongkongu před lety, kdy jsem tam měla hrát 3 solové koncerty s orchestrem, a v den, kdy jsem měla hrát, tak mě přivezli harfu jinou, než na kterou jsem celou dobu zkoušela. A té harfě se musela vyměnit všech 47 strun před koncertem. Tak to byl horor.
0: To věřím. Tak pojďme se zase zaposlouchat do zvuku harfy, ale v tomto případě nejenom tohoto krásného hudebního nástroje v jednom kvintetu, tak prozraďte, co budeme poslouchat.
1: Poslechneme si 2 části z kvintetu číslo 2. Žána, jak my zde říkáme, francéze, ale byla jsem poučena mým kolegou z Lucemburska, právě Karlo Jansem, který v ní hraje, že se to vyslovuje Francex. Takže Jean Francex, kvintet číslo 2, 2 části z něj. Na nahrávce se podílel také Martinů kvartet.

0: Kateřina Englichová, Martinů kvartet a Karlo Janc, říkám dobře to jméno?
1: Ano.
0: Hráli tady na této nahrávce kvintetu pro flétnu Žána. Takže teď v tom skloňování by to bylo asi Franz Sexe.
1: Asi ano.
0: Chceme France, tak já to ověřím zase no, ještě jednou
1: ověřte,
0: znova.
1: No, Karlo mi říkal, že prý je ten Jean Francis z části Francie, kde se to vyslovuje Francex.
0: Tak. No, ono to je někdy složité, člověk musí se setkat přímo, což málo kdy teda jde, s tím interpretem zahraničním, aby se dozvěděli, jak on sám sebe vyslovuje.
1: To máte také pravdu, tak pan Francex už nám to neřekne.
0: Ten nám to už neřekne. U interpretů je to jednodušší. My si budeme povídat dál s Kateřinou Englichovou, harfenickou na rádiu Klasik Praha. Myslím, že jsme ještě neřekli, a to můžeme v tomto pořadu, z jaké dílny pochází váš nástroj, anebo máte jeden nástroj v Čechách a druhý v Británii?
1: Mám dva v Čechách a jeden v Británii momentálně, abych měla na co cvičit. A v Británii mám svoji starou harfu, japonskou harfu Aoyama, která je krásný nástroj, ale už má nějaká léta za sebou. A doma hraju na harfu značky Lyon & Healy. Oba dva ty nástroje jsou z této firmy, což je americká firma. A je to jedna z nejlepších firem na světě, ono jich zase tolik není. Máme i ve škole, i na Pražské konzervatoři máme krásnou lajonku, jak ji říkáme. A jednu mám právě na ty koncerty spíš solovější a ta druhá, ta je dokonce elektroakustická, takže ji můžu použít i třeba v plenéru někde venku na nějakém festivalu. Po případě si můžu trošku zaexperimentovat a zahrát něco více od podlahy.
0: A když bychom to měli vysvětlit laickým posluchačům, harfa je tedy nástroj, který stárne.
1: Harfa je nástroj, který stárne především kvůli své mechanice, která prochází celým tím nástrojem. A vlastně, když byste se na to podívali jaksi ze strany toho nástroje, tak dole jsou pedály, které jsou táhly tím sloupem velikánským, protaženy až nahoru a tam je pak mechanika, která jde krkem nástroje. A to je alfa a omega úspěchu veškerých harf, protože když to nefunguje, tak vlastně nemůžete přelaďovat do jiných tónin. Já to nechci moc komplikovat, ale to je to, co je důležité. Harfa je vlastně stroj.

0: Říkat jak raději.
1: Přesně.
0: Tak si spíš pustme ještě teďko jednu skladbu. To bude taková drobnost od Friderika Chopina. Co to bude?
1: Bude to nocturno, jeho slavné nocturno pro klavír cis mol, ale v úpravě Natana Milsteina pro housle a harfu. A hraji na této nahrávce s mojí spolužačkou a dávnou přítelkyní Sylvií Hesovou.

0: Sylvie Hesová a taky můj dnešní host ve studiu Kateřina Englichová hráli od Friderika Chopina Nocturno Cismol, tedy v úpravě pro nástroje, které jste poslouchali, a ta úprava pocházela od Nathana Milsteina. My už jsme před závěrečnou skladbou toho dnešního programu a tak se vždycky na závěr svých hostů ptám, co je čeká zajímavého v té nejbližší době. A vlastně taky jsme nemluvili o nahrávkách, bylo něco teď v poslední době, když se k tomu ještě vrátíme.
1: Poslední nahrávkou je asi moje solové album As Time Goes By, tedy

0: Jak jde čas. Je to nahrávka, kde jsem si dovolila vybrat skladby, které jsou mě nějakým způsobem blízké, popřípadě mě byly věnované. Je to tedy solová harfa s jednou výjimkou a to je krásná skladba Silvie Bodorové Grido del Pastore, Pastýřův pláč, kde hraju společně s Vilémem Veverkou, který je také autorem bukletu a vlastně fotografií v tom CD. Jinak předtím jsme společně nahráli naší desku Predominance, takže Predominance, a tam jsme zase prezentovali skladby, které byly přímo pro nás napsané od Jirky Gemrota, Silvie Bodorové, také Petra Vajsara, a právě Petra Vajsara si poslechneme v jeho miniatuře, kde on si také trošku zahraje a uslyšíte přesně, co tam bude dělat, protože je to velmi neobvyklé v té klasice. Je to trošku mimo ten rámec té klasiky, protože je to beatbox.
1: Ale já se musím vrátit k té původní otázce, protože jsme na to zapomněli, co bude tedy v nejbližší době s vámi a vaším pobytem na koncertních jevištích.
0: V nejbližší době mě čeká koncert právě s Vilémem Veverkou opět, jedno je na zámku v Mělnice, hned na to pro komorní spolek při České filharmonii v Martinu sále, to je 18. dubna, tam spolu máme recitál, budeme tam hrát také Petra Vajsara mimo jiné. Posléze pojedu na Slovensko, kde budu hrát Mozartův koncert pro flétnu a harfu s vynikajícím brněnským flétnistou Petrem Pomklou a s Žilinskou komorní filharmonií. Dál, co tam je, teď si to nepamatuju.
1: Ale k tomu jsou vaše webové stránky.
0: A k tomu jsou moje webové stránky.
1: Takže tam se můžou posluchači podívat. Pokud jsme se teď třeba dopustili nějakého koncertu, protože ten pořad trošku přetáčíme, který už byl, tak se omlouvám teda našim posluchačům, že právě o něj přišli. My si teď poslechneme od Petra Vajsara jeho miniatury, a tam budou hrát kromě Viléma Veverky a Petra Vajsara taky Kateřina Englichová, se kterou se loučím. Kateřino, děkuju, že jste zase přišla po čase do našeho studia. Přeji hodně úspěchů nejenom tedy na tom polikoncertním, ale taky ve vaší pedagogické činnosti.
0: Moc krát děkuji za pozvání.
1: Naschledanou.
0: Naschledanou.

archivu osobností. Tohle je Klasik Praha.